0: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít ve...

0: Darovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Elvin. Nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické. Brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, k Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
1: Taky nechcete končit léto větou.
2: To zase nějak uteklo, viď?
1: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
3: Mami, ten Superland byl boží.
4: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
5: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
6: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho. Čau!
7: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
8: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
7: Romantika,
8: sportáky,
7: zábava pro děti a mnohem víc.
8: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
9: Firma na zážitky.cz.
10: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
11: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
10: A dárek je váš, tak ušetřete s
12: tisknulevně.cz. Náplně hned.
13: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
14: Zajet na nákupy do Futura a přitom se podívat na nové elektromobily. Ano, v OC Futurum až do 28. června probíhá jedinečná elektrizující přehlídka elektromobility. A navíc, každý víkend si můžeš zdarma vyzkoušet elektromobil na vlastní kůži. Tak se přijď svést do Futura.
15: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš, čas duši léčí.

www.nissan.cz. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: potřeby. Praktik papír. Pracovní pomůcky. Praktik papír. Příjemné prostředí. Praktik papír. Pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy. Váš Praktik papír. Praktikpapír.cz.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
1: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Radio Orion.
1: Zlepši si náladu.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky.
2: Migové.
1: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa.
2: Harley.
1: Tomáš Klus.
2: Xindle X.
1: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do dnešní půlnoci na www.hrady.cz.
2: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
1: www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
4: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
9: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Školní rok je u konce. Více než 1,5 milionu žáků a studentů si dnes převezme závěrečné vysvědčení. Prázdniny začnou už zítra a potrvají více než 2 měsíce. Své první vysvědčení si domů odnese také téměř 120 tisíc prvňáčků. Do školních lavic se děti vrátí v úterý 1. září. Venezuelu zasáhla jedna z nejhorších katastrof za posledních 100 let. Počet potvrzených obětí dvojice silných zemětřesení stoupl na nejméně 235 lidí. Stovky dalších jsou zraněné a pod troskami stále mohou být další přeživší. Experti ale varují, že konečný počet mrtvých může být mnohonásobně vyšší. Do záchranných prací se zapojí i zahraniční týmy a Spojené státy uvolní pomoc za více než 3 miliardy korun. Fotbalový šampionát přepisuje historii. Letošní mistrovství světa v Severní Americe překonalo 32 let starý rekord v návštěvnosti. Zápasy už navštívilo více než 3,6 milionů fanoušků. Dosavadní maximum drželo mistrovství světa z roku 1994, které hostily samotné Spojené státy. Letošní turnaj pořádají společně USA, Kanada a Mexiko. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Ostrava zvažuje prodej pozemků na Seidlerově nábřeží ve Slezské Ostravě. Zastupitelé už posvětili záměr prodeje nemovitostí. Na nábřeží by měl podle města vzniknout minimálně 4hvězdičkový hotel. Pořadatelé velkých akcí totiž často upozorňují, že hotelové kapacity vyšší kategorie ve městě chybí. A jak vypadá páteční předpověď pro Moravu a Slezsko? Taky dnes bude vedro. Teploty se budou odpoledne pohybovat mezi 30 a 33 stupni Celsia. Bude hlavně jasno nebo skoro jasno, na horách přechodně i polojasno.
11: MPO Matrace, česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na mpo-matrace.cz.

0: Podcasté, s vámi Michal, Jasmina, David, čau lidi.
1: Ahoj.
2: Čau, čau.
1: Ahoj. Já se ještě rozývám, mám trošku krásný ráno.
0: Krásný ráno. Člověče, to je asi poprvý v životě, kdy nevím, jestli mít zpátku radost.
1: Jak to?
0: No tak, co nás čeká za teploty?
1: Jo,
0: no to jo, no. Takže vlastně to je poprvý, kdy se v pátek těšíme na pondělí, kdy bude příjemně. To je neuvěřitelný. Kde jsou ty starý časy? Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love, to jsou další songy pro vás. Hezké ráno. Hit Radio Orion. I need

0: startovali páteční snídaní šampionu Calvin Harris, Ellie Goulding a I Need Your Love. 6 hodin a 6 minut. Dobré ráno, dneska je pátek. A ne takhle nějaký pátek, dneska se ano rozdává vysvědčení. A co vy schválně dva tady, vzpomenete si na svoje první vysvědčení? Případně, když jste dostali horší známku než jedničku?
1: Já si pamatuju na svoji první trojku. To bylo na Gimplu, hnedka v pololetí a byla to teda docela studená sprcha.
0: Na své první trojky nebo trojku? Jak to teda?
1: Dobře. Trojku, mluvíme furt o škole.
0: Dobře, a co jasně?
2: Taky na svoji první trojku, bylo to v 7. třídě a bylo to z chemie, myslím. Chemie nebo matika?
1: Když to vzala hopem teda rovnou v 7. třídě.
0: Tak se vlastně nemůžu, já se vlastně nemůžu vyjádřit tady k tomu, protože za prvý mi nebudete věřit a za druhý si budete myslet, že jsem byl šprt. Já jsem na základce neměl žádnou trojku.
2: Počkej, já, vůbec.
0: Přišlo to až na střední.
2: Hustě.
0: Fakt.
2: No, jak to skončilo?
0: Ale jak to skončilo, že jo? No,
1: všichni jsme se tady sešli, no.
0: Přesně, já proto pracuji v rádiu, no. No tak, pojďme to hodit do minutu šampionu. Vy, kdo nás sladíte, tak nás by zajímalo, jak se jmenujete, odkud jste a jakou nejhorší známku jste domů přinesli.
2: A necháme to teda na základku orientovaný?
0: Můžeme to nechat orientovaný. Tak necháme to na základku orientovaný?
1: Ne. Hele, ono je to vlastně docela symbolický a pro všechny rodiče, který hrotí známky, tak výsledek je ten, že nehledě na to, jaký jsme měli na základce známky, jsme se tady všichni takhle potkali a to si myslím, že je docela hezký.
0: To je vlastně fakt.
2: To jo.
0: To je vlastně fakt.
1: Nehroťte to, lidi.
0: Tak nám pojďte napsat, jak se jmenujete, odkud jste a jakou nejhorší známku jste domů přinesli. Necháme to na základce teda. Jo?
2: Necháme to na základce.
0: 777-937-777, to je číslo sem k nám. Bereme SMSky, taky zprávy přes WhatsApp a vy berete další muziku. Tohle jsou italští Moaneskin na Hit Rádiu.

0: Trocha Itálie na Hit Rádiu, chvíli před 6:45, Måneskin. Chtěli jsme po vás, jak se jmenujete, odkud jste a jakou nejhorší známku jste domů přinesli na vysvědčení na základce. Minuta šampionů startuje právě teď.
1: Katka, Bystřice, samozřejmě pětka, a kdo pětku nedostal, jako by do školy ani nechodil.
0: Jana z Prahy píše, že její nejhorší známka na vysvědčení byla trojka.
1: Petr z Brna, ten přiznává, že měl jednou čtyřku z matiky.
0: Lucie Liberec měla nejhorší trojku z fyziky.
1: Martin z Ostravy říká, že na základce přines domů pětku z chemie.
0: Tomáš Pardubice vzpomíná, že jednou měl na vysvědčení dvě čtyřky z matiky a fyziky.
1: Eva Plzeň měla nejhorší čtyřku z němčiny.
0: Libor Trhové sviny dnes dovča, takže vykopnu holku do instituce a pohoda, a samozřejmě se mi povedla pětka z matiky, ale opravky jsem udělal.
1: Martina z Prahy na vysvědčení měla nejhorší známku 3, její děti jsou prý lepší v uvozovkách, měly čtyřky z matiky.
0: David Hostler, nejhorší na základce byla čtyřka z herbáře, kytky nenáviděl, kameny mu pak šly o dost líp. Děkujeme za všechny vaše zprávy a vzkazy. A myslím si, že tomuhle songu můžeme dát jedničku. S hvězdičkou. Potrženou. To se vlastně asi nedávaly hvězdičky na vysvědčení, co? Že by tam byla ta známka, vedle toho malá hvězdička a dole napsáno, jak to je vždycky v nějakých produktových podmínkách, jo? Třeba hvězdička má jedničku, ale moc jí teda nezaslouží.
2: Že by to naopak bylo jako na druhou stranu.
0: Přesně. Kato a John, Turn the Lights Off. Tohle je další parádní muzika pro vás. Hezké ráno.

0: Věc na ráno, Call Me Maybe, posloucháte páteční Hit Radio, 6 hodin 20 minut. V médiích se aktuálně řeší dvě věci, že bude extrémní vedro a pak delegace na summit NATO. Nic jiného.
1: Ono se říká, že s věkem přichází rozum, ale někdy stačí opravdu jeden autobus a summit NATO a vidíme, že nám je zase 10, je to jako bílet na Karlštejn, ale... Skončí to takhle.
0: No je to jako kdyby se kluci ze základky hádali o to, kdo bude sedět v autobusu vzadu na pětce, jo? Protože to byla ta nejlepší místa a teďka, a kdo tam bude sedět? A bude tam sedět Petr, anebo Pavel, anebo tenhle, jo?
1: Bohužel to tady neřeší opravdu děti, ale fakt ty nejmocnější muži světa, což je teda šílený a opravdu jako základkový chování, ale tak prostě asi nevyrostou lidi nikdy.
0: A tak prostě je to asi zábava, no. Nicméně, pojďme teda pryč jako od politiky a pojďme to svý přehodit na to, mě to totiž připomíná jednoho kolegu, když jsem pracoval v jedné firmě a on k nám nastoupil a my jsme měli firmní auta a teďka tam byly vyhrazený parkování, jo. A člověče, on začal parkovat na těch vyhrazených místech pro ty mazáky, už když to řeknu takhle, jo.
2: Hlavouny.
0: Pro ty hlavouny, jo. A takhle vůbec mu to nebylo blbý a všichni mu to říkali, že ale tady neparkuj. Nakonec teda skončil, nebylo to kvůli parkování a kvůli tomu, že to byl prostě blbec, jo. Ale všichni jsme byli rádi, protože jako takhle, to auto tam prostě odstavil a pak už tam nezaparkuješ, jo. Takže to bylo takový to, že se začal vyskakovat na ty prostě větší mazáky a nedopadlo to dobře. Vy máte něco takového?
2: Tak já nemusím jít úplně daleko do historie, včera jsme se tady hádali o té klimatizaci, no.
1: Prostě, když je tady 28 stupňů, tak Davidovi přijde, že je tady 10
2: ne.
1: stupňů a
2: já
1: že
2: to
1: můžeme upravi,
2: já to uvedu na přesnou míru. Tady ten sice ukazatel ukazuje 28, ale pocitově je tady tak 23, je tady úplně normálně příjemně.
0: No protože, ještě pojďme teda připomenout, jak tady jsou ty role, jo. David, je tady totiž mazák, ty tady si vlastně od startu snídaně šampionu.
2: A nikdo mě neposlouchá.
0: A pak přijdeme my, cucáci, a tu klimošku tady dáváme prostě na 16, no. Jo. Je to tak, no.
1: Ach jo, no tak možná máte někoho takového taky v práci, nebo doma.
0: No, myslím si, že jestli někoho takového máte, tak už jste si přesně vybavili jeho jméno a už se na něj těšíte, až ho dneska v té práci potkáte. Tak to tam si zvládněte, my vám za chvíli pošleme další hity, třeba Mandraže a taky myslíme na vás, kdo nás sledíte na cestách. Bude aktuální doprava, hezké ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Tvůj pocit po projektu? Jipi!
10: Jo!
9: Yeah! Yippie, yippie!
10: Yay!
9: Hornbach, s námi to zvládnete.
11: Planeo otevřelo z brusu novou prodejnu v Retail Parku Opava. Oslavte to s námi bezkonkurenčními zaváděcími cenami pro první zákazníky a dopravou zdarma. Akce platí do 6. července. Planeo.
12: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti.
13: Jdeme!
12: Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
14: Když vybíráte maso pro rodinu, chcete mít jistotu, že víte, odkud je, že je čerstvé, kvalitní a že jste vybrali dobře. Proto v řeznictví Rabit nabízíme výhradně české maso z českých chovů. Maso, u kterého známe celý jeho původ. Z české farmy až na náš řeznický pult. Nyní v akci vepřová kýta bez kosti chlazená 1 kg za 99,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
15: Levněji už to nejde!

0: Další bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Zahrádka Dakota u Bělského lesa opět žije. Grilujeme, čepujeme a těšíme se na vás. Přijďte na jedno. Zahrádka Dakota u Bělského lesa.
2: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro banány v Bila klubu kilogram za 19,90 pouze v pátek a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Bila klubu za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na příjezdu do Opavy od polských hranic bouralo osobní auto, projedete tam s omezením, tak tam dávejte pozor. Ať už máte namířeno kamkoliv, tak šťastnou cestu a za volantem mějte pohodu.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Orion.

0: Tohle jsou Mandraže a tohle je páteční hit rádio přesně o 6:30 a tohle je Davidův ranní update.
1: Ranní update. Na aukci míří fotbalový poklad spojený s Diegem Maradonou. Do dražby jde míč ze čtvrtfinále mistrovství světa 1986 mezi Argentinou a Anglií. V němž Maradona vstřelil svůj slavný gól boží rukou. Vyvolávací cena začíná v přepočtu na 53 milionech korun. Češi po covidu změnili cestovatelské návyky. Místo prodloužených víkendů ve velkých evropských městech stále častěji míří za sluncem k moři. Nejvíc roste zájem o Řecko, Itálii a Španělsko, výrazný boom ale zažívá i Albánie. Král Karel III. Se ani po desetileté rekonstrukci do Buckinghamského paláce nenastěhuje. Britská královská rodina zároveň poprvé zveřejnila, kolik panovník odvedl na daních. Od nástupu na trůn v roce 2022 zaplatil státu zhruba 845 milionů korun.
0: To mi řekni, proč by se mu tam mělo nechtít se přestěhovat do Buckinghamského paláce, tam chceš bydlet?
1: To chceš, ty se skoukal na dispozici a ještě předtím já řeknu, že královi Karlovi III. Už je 77 let. A těm starším lidem už se prostě asi nechce měnit zažité pořádky.
2: A taky tam je hodně schodů třeba, že jo? Ne, jako nebudou tam výtahy asi.
0: No je tam hlavně spousta místností, že? Já jsem tady koukal 775 místností. No tak když tam nechce teda Kája, tak to hold hodí na S-reality, no. Pronajmu prostorný, vybavený 775 kk.
1: Světlý, jak se vždycky říká.
0: Nicméně vy se nikam stěhovat nemusíte, vy máte trvalý pobyt na stanici Hit Radio a na téhle adrese se teď hraje Captain Hollywood Project. More and More. Tak hezké páteční ráno.

0: 6.39, ladíte Hit Radio a páteční snídaně šampionů. Ano, je pátek 26. června, poslední den školy. Což je vlastně takový tradiční den, kdy to i na silnicích bude divočina. Děti s vysvědčením v ruce už mají jenom jednu myšlenku a to jsou prázdniny. Tak na ně dávejte na cestách pozor. No a protože škola končí nejenom u nás, ale i v okolních zemích, tak začíná tradiční stěhování národu k moři, takže i třeba na takových dálnicích to bude opravdu chuťovečka.
1: D1 musí být zaspaná už teďka, že jo?
0: Myslíš?
2: Tak to je vždycky.
1: Přesně, to je vždycky.
0: No tak jestli je to někde zacpaný, no tak s tím vám poradíme za chvíli, bude doprava, tak opatrně na cestách, no a my vám k tomu vašemu cestování samozřejmě pošleme i další hity. Co vás zabaví, bude třeba Taylor Swift, tak hezké páteční ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Hledáte perfektní letní výlet pro celou rodinu? Pak navštivte Ski Areál Bílá v Beskydech, který žije i v létě. Připravena je naše moderní 6-místná lanovka, která vás vyveze i z koli a kočárky až na vrchol hory Zbojník. Na kolech si zajezdíte v bikeparku a děti se vyřádí na našich stezkách a v megaparku plném zábavy.
6: Prodejna Honda v Ostravě Vítkovicích je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda. Špičkové travní sekačky, nejlepší zahradní traktory, třovinořezy, robotické sekačky nebo elektrocentrály a čerpadla. Přijďte si vybrat. BG Technik, výstavní 123/11 Ostrava Vítkovice.
7: Datart je zpátky. Právě jsme pro vás od čtvrtka znovu otevřeli naši prodejnu. Najdete nás v Třinci u Kauflandu. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy. Pro doma.
9: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
10: Nastartujte motory! Od 19. června do 5. července ovládne obchodní centrum Breda v Opavě Bredam.

0: naplno. Velký motosraz, našlapaný program a ta nejlepší motorkářská atmosféra. Nenechte si ujít akci roku. Breda Motoshow. Pořádají OC Breda a Motoscoot.
1: Největší výběr vozů Renault a Dacia na severní Moravě? Jedině v Bono Auto. Přijďte si pro svůj nový vůz ještě dnes. Najdete nás v Ostravě Porubě, Frýdku Místku a Novém Jičíně. Bono Auto, váš dealer značek Renault a Dacia. Skladové vozy i hned k odběru. Vůz Renault a Dacia od nás? To je Bono Auto.
2: Navštivte zámek Frištát a poodhalte příběh dynastie Larišménychů, která formovala moderní Slezsko a udělala z Karviné průmyslovou velmoc. Čekají vás luxusní komnaty, jízda historickým kočárem i poklady Národní galerie. Více na zámek-frištát.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Nechte se vtáhnout do historie Dolních Vítkovic. Komentované prohlídky národní kulturní památky probíhají každý den. Okruhy a časy, včetně návštěvy Bolt Tower a Bolt Café, najdete na dolnivítkovice.cz. Těšíme se na vás každý den. www.dolnivítkovice.cz

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. V Ostravě u křižovatky ulic 28. října a nádražní blokuje provoz vykolejená tramvaj. Dlouhé zdržení očekávejte v obou směrech. Přejeme šťastnou cestu a v pořádku dojďte.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin na Hitrádiu.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je Čmelák a divoký byl 6.52. Dobré ráno.
1: Některý seriály si nepamatujete podle děje, ale podle znělky a myslím si, že tuhle znáte moc dobře. Krok za krokem, přesně před 28 lety skončil tenhle ten seriál, který spousta z nás si myslím milovala. Byl to vlastně jeden z prvních sitcomů, co Česko fakt jako hltalo. A myslím si, že vůbec první sitcom, kde jsme my Češi zjistili, že existuje něco jako přetočený smích, jo, takový to, jak se tam dodávají ty smíchy.
0: Tak já se tady dozvídám spoustu zajímavých jako nových informací, mě to teda úplně minulo, se přiznám. Krok za krokem, jo?
1: Jo.
0: Tyjo, tak já jsem spíš sledoval seriál Alf, jestli znáte, to byl vlastně taky sitcom. Tak to je vlastně pro nás starší, no, ale krok za krokem, úplně mi to minulo. O čem to bylo?
1: Hele, spojili se dohromady dvě rodiny. Byl takový pohodářský dělník Frank se jmenoval
0: vlastně.
1: A zdravotní sestra Carol. A i Carol měla tři děti, on měl taky tři děti, ten Frank byl vdovec a prostě vzali se a najednou vznikla nová jako rodina, jo. A museli se zžívat, ty děti do sebe strašně jeli, řešili i každodenní jako situace a bylo to skvělý.
0: To je neskutečný. Vypadá to, že ty jsi to viděla teďka nedávno.
1: Já jsem se na to koukala zrovna včera.
0: Nekecej. No tak to, a Davide, ty to znáš?
2: Já znám jenom tu znělku, přesně jak říkal Jasmin. Seriál jsem neviděl, ale znělka mi hnedka naskočila.
0: Jako ta znělka taky tam někde tak jako vzdáleně, možná, že třeba sousedi to měli puštěný hodně nahlas, jo. Takže vím.
1: Má to 160 dílů, což dělá dohromady skoro 59 hodin. Takže kdybyste si 3 dny chtěli na něco jako koukat v těch vedrech, tak krok za krokem za mě dobrá volba.
0: No tak super, tak děkujeme za tip. No a my tady máme taky z muziky něco, co pravděpodobně znáte z telky. A myslím si, že to budou znát hlavně ženy. Že Jasmin?
1: Ano, Michale.
0: 50 od Stínu svobody, kde jsou ty pičíky? Lion Pain a Ritaura, hezké ráno.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Atelier přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Atelier. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
3: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě. Vstupenky mi si rychle tak kupujte na shakespeareova.cz. Festival je podpořen městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Sedmá hodina, krátké zprávy a David Jošt. Státní úředníky možná půjde měnit snadněji. Poslanci se dnes mají vrátit ke schvalování novely zákona o státní službě. Podle koalice má návrh zjednodušit fungování úřadů i výměnu některých zaměstnanců. Opozice ale varuje před snažším propouštěním odborníků a větším vlivem politiků na státní správu. Sněmovna se k hlasování nedostala už ve středu. Apple výrazně zdraží své produkty, po celém světě podraží iPhony, iPady i počítače MacBook. Firma jako důvod uvádí rostoucí náklady na vyspělé čipy, které pohání infrastrukturu pro umělou inteligenci. Investory zpráva zaskočila a akcie Apple se propadly téměř o 6%. Jde o největší jednodenní pokles hodnoty firmy od dubna loňského roku. Paříž kvůli vedrům zakáže alkohol. Francouzská metropole se potýká s rekordními teplotami a nemocnice hlásí plné kapacity. Město proto od pátku zakáže prodej i konzumaci alkoholu. Úřady chtějí předejít dalším zdravotním komplikacím, které extrémní vedra způsobují. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Při středečním zásahu proti střelci v ostravském Zábřehu využila policie moderní výstražný systém. Prostřednictvím Národního monitorovacího střediska hasiči rozeslali varovné zprávy na mobilní telefony všem lidem, kteří se v dané lokalitě nacházeli. Policisté hustě obydlené sídliště uzavřeli poté, co tam ozbrojený muž postřelil svou manželku. A pojďme taky na dnešní předpověď počasí. Na poslední den letošního školního roku předpověď pro Moravu a Slezsko slibuje jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Na teploměrech naměříme tropických 30 a 33 stupňů.
6: MPO Matrace, česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na mpo-matrace.cz.
0: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Dobré ránko.
8: Krásný páteček.
0: Snídaně šampionů.
7: Ano, je to tak, je pátek a už za jak dlouho, za hodinu, hodinu a půl, bude i vaše dítě držet v ruce vysvědčení.
8: Spousta dětí si teďka jede pro vízo, ale co se dělo u vás doma, když jste jako děti dostali vysvědčení? Šlo se někam slavit nebo tam proběhla nějaká výměna názorů? Na to za chviličku zaspomínáme společně.
7: To probereme teď další, ty tady jsou přátelé, tak hezké ráno.
0: Hit Radio Orion.

0: přátelé, na Hit Radio Rembrandt, I'll Be There For You v 7.05. Krásné ráno.
1: A je to tady. Dneska naposledy zazvoní a začnou dětem 2 měsíce svobody. Začnou ty letní prázdniny, což je hezký období, kdy jako neřešíte datum, neřešíte dny, jenom si tak jako existujete a užíváte toho života.
0: No, 2 měsíce svobody, ono to bude spíš takový 2 měsíce divočiny.
1: Divočiny, děti,
0: ano. 2 měsíce a kousek navíc ještě, protože prázdniny letos začínají o něco dříve.
1: A dneškem, jak jsme říkali, přichází i vysvědčení. Za prvý chci říct, ať to dopadne jakkoliv, tak nebuďte na ty děti naštvaný. A za druhý, dostávali jste vy, když jste byli dětma, nějaký třeba odměny za vysvědčení? Nebo jak to u vás probíhalo?
0: Tak necháme přemýšlet naše posluchače samozřejmě. Tak jak to bylo u nás? No, my jsme chodili do cukrárny, ale pamatuju si, že jsem záviděl ostatním dětem, kteří chodili do pizzerky. No.
1: Tak to jsem byla já.
0: To byli ti lepší, no jasně, no, to byli ti lepší a my jsme šli prostě jenom do cukrárny na jeden kopeček, jo.
1: Nevím, nás se vždycky domluvila, nebo respektive rodiče se domluvili s dalšíma rodičema a šli jsme prostě na takový obídek do restaurace a dali jsme si přesně pizzu a tak, ale jiný děti naopak, ty třeba dostávali jako peníze a nějaký veledary a tak, a to my jsme teda jako nikdy nedostávali za vysvědčení tak takovýhle věci.
0: Co se rozdávalo u Davidu?
2: Tak u nás nebyly úplně důvody k oslavám, takže my jsme chodili tak jenom na tu zmrzlinu, no.
0: Zmrzka.
2: A taky jenom jeden kopeček, teda.
0: No tak pojďte nám dát vědět vy, kdo nás hledíte, určitě nás pobavíte a dáte nám nějakou inspiraci, nebo ostatním dáte inspiraci, co s dětmi dneska za to vysvědčení. Jaká byla ta vaše odměna za vysvědčení, ať už pětran páskem, anebo cesta do cukrárny? Chceme detaily, pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777 937 777 a budeme rádi, i když nám to pošlete klasicky SMS-kou. Teď další hity. Tohle je Kamrat Feel Alive na Hit Radio. Hezké ránko.

0: 7 hodin, 13 minut, posloucháte Hit Radio, tohle je víkend, ten začíná. Dneska se taky rozdává vysvědčení, zdravíme všechny školáky, kdo máte namířeno, ať už sami, anebo třeba s rodiči, pro ten kus papíru. No a ptali jsme se vás, jak vzpomínáte na odměnu za vaše vysvědčení, když jste byli menší.
1: Petra píše, u nás se chodilo na zmrzlinový pohár. Když byly samé jedničky, mohla jsem si vybrat i dvě příchutě.
0: Pozor, taky píše Tomáš, dostal jsem 50 korun a letěl jsem rovnou do trafiky pro C-čka a žvíkačky Pedro.
1: Ježiš, to je nejlepší žvíkačky. Mirek, když jsem donesl trojku z matiky, táta jenom prohlásil, hlavně, že umí spočítat, kolik stojí rohlíky. A jeli jsme na výlet.
0: Píše Lukáš, dobré ráno, zrovna jsem synovi vyprávěl, že nás táta brával do Mekáče na Happy Meal s hračkou. Tehda ale Mekáč nebyl samozřejmostí jako dnes. Bylo to něco. A to mi otevřelo taky vzpomínku. Já jsem říkal, že my jsme šli do cukrárny, ti lepší šli do pizzerky, ale pak tady byla další kategorie, a to byli tihle, kteří šli do Mekáče u nás ve třídě. A to s tím jsme záviděli teda všichni.
1: Ale jako Happy Meal to bylo tehda jako hodně něco. To, no to já jsem snad měla jednou v dětství, jo, jako Happy Meal s hračkou. Míša, krásné ráno všem a hlavně školákům. U sebe si to už moc nepamatuju, ale se synem, který si jde dneska pro poslední vysvědčení na základní škole, chodíme každý rok na zmrzlinový pohár a ještě dostává nějakou malou drobnost.
0: No tak myslím si, že spousta z vás školáků, kdo nás teďka ladíte, už máte od rodičů něco slíbeného. Tak si to moc užijte. Nicméně rodiče mají jakou odměnu teda za vysvědčení?
1: To je fakt.
0: Rodiče dostanou co? No, mají odměnu, že celý dva měsíce nebudou muset podepisovat žáka ID.
1: To jo, a možná jim děti zmizí na tábor, tak si odfrknou taky možná.
0: Dva měsíce volná, bomba. Pojďme na muziku. Něco, co samozřejmě ocení i mladší generace, tohle je K-pop Golden. Na Hit Radio, hezké ráno.

0: Posloucháte Hit Radio Snídaní šampionu a Jasmin mě před chvílí překvapila s dotazem. Říká mi, ty jsi nikdy nebyl na táboře, co? My jsme tady totiž řešili, že děti můžete uklidit na tábor, že od nich můžete mít na chvilku volno. A já říkám, no na 2 měsíce to je super. Jasmin říká, ty jsi nebyl na táboře. Říkám, proč? No, že na tábory se na 2 měsíce nejezdí.
1: Tak maximálně na 2 týdny.
0: Na 2 týdny, no a počkej, tak já totiž jsem teďka v té fázi, že už jsem zapomněl, jak to tenkrát bylo a že mám malou dceru, takže vlastně ještě jako nevím, jak to jako v těch školách je, tak počkej, co pak teda ty rodiče dělají s těma dětma, když se z toho táboru vrátí?
2: No to je právě to, že jo, musí, hele, u nás to bylo dobrý, já jsem jela třeba na herecký tábor, aha, pak na normální tábor, pak jsme jeli na týden třeba k babičce a na týden na dovču, takže já jsem byla skoro furt jako pryč, takže měli klid.
0: No a co dělali třeba s Davidem, protože já si pamatuju, já byl samostatný, já byl u babičky vlastně celý prázdniny, takže to bylo v poho.
1: A ty prakticky taky, no, my jsme jezdili za babičkou na Slovensko a protože jsem měl spoustu sourozenců, nebo bratranců, sestřenic, tak jsme tam měli taky takový tábor, jakoby.
0: Ty jo, ale takže v dnešní době se musí prostě vymyslet aktivita pro ty děti, no tak vy rodičové, já vám teda přeju, ať něco teda seženete, vymyslíte, protože mě to teda za pár let čeká taky a to teda...
2: Zaskočený otec.
0: A to teda nevím, jako...
1: Jsi říkal, pošli na tábor na 2 měsíce, veď bude klid.
0: Přesně. A ono, to je teda na 2 týdny jenom. A tak existuje nějaký 2měsíční tábor, ne?
2: Určitě ne.
0: No určitě ne.
2: Určitě ne.
0: Tak pojede na 4, no. Coldplay, Viva La Vida, další skvělá muzika za malou chvíli a samozřejmě přidáme aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Nabídka pracovních míst.
4: Psychiatrická nemocnice v Opavě přijme všeobecné sestry, včetně absolventů se zájmem o psychiatrii. Vstřícné pracovní podmínky, 6 týdnů dovolené. Více na www.pnopava.cz.
3: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Datart je zpátky. Právě jsme pro vás od čtvrtka znovu otevřeli naši prodejnu. Najdete nás v Třinci u Kauflandu. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Rozpalte grily a s chutí do řeznictví H+H. Tam na vás čekají špekáčky, klobásy, marinovaná žebra, marinovaná masa, stejková masa, hamburgery a další speciality na grill. Vaše grilování začíná u nás na podnikových prodejnách řeznictví H+H.
7: Tvůj pocit po projektu?
8: Yippie!
9: Yeah!
8: Yeah!
10: Yippie, yippie!
9: Yeah!
7: Hornbach, s námi to zvládnete.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
12: Všude zdejší, všude je fajn.
13: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
14: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
9: plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
15: Klikni!
16: Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
15: Co to je?
16: Minecraft Explorers od Ravensburgeru, karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy!
15: Ideální na léto s kámošema!
16: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček!
15: Tak to beru!
16: Když hry, tak Mironet!
17: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Opavě v Basketbalové ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90. Sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.

0: nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Ostravě u křižovatky ulice 28. října a nádražní blokuje provoz vykolejená tramvaj a na dálnici D35 kolem 277. kilometru směrem na Olomouc pozor na chodce na vozovce.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Orion.

0: přijde mi, že ten playlist je dneska trošku uspůsobený dětem. Tohle milují Rosé, Bruno Mars a Paté na Hit Rádiu.
1: Aha.
0: 7:30, půl osmé, chcete-li, a je tu ranní update.
2: Ranní update.
3: Taylor Swift se podle médií příští týden provdá za hráče amerického fotbalu Travise Kelceho. Deník The New York Times píše, že svatba by se měla uskutečnit v New Yorku. Nasvědčují tomu i žádosti o uzavření některých ulic, oficiálně ale pár termín ani místo svatby zatím nepotvrdil.
0: Další zpráva, chcete-li.
3: Parkování v evropských městech bude ještě komplikovanější. Větší auta totiž mohou evropským městům výrazně ubrat parkovací místa. Podle nové zprávy může pokračující obliba SUV do roku 2040 zmenšit počet míst v ulicích až o 14%. Největší internetové hvězdy vydělávají víc než kdy dřív. 50 nejlépe placených tvůrců a tvůrkyň podle Forbesu letos poprvé překonala hranici 1 miliardy dolarů. To je o pětinu víc než loni. V žebříčku se objevují známá jména z oblasti fitness, sociálních sítích i videoher. Tak schválně si zkuste tipnout, kolik vydělává influencer číslo 1 Mr. Beast za uplynulý rok.
4: To je hodně velká ryba, o tom je slyšet všude na internetu.
3: Je to tak?
4: Já si tipnu, hele, a já začínám vždycky, Míšo, pojď první.
3: Jo, na český.
0: Na český, jo. Měsíčně?
3: Ročně. Za minulý rok.
0: Nevím, 50 milionů korun za rok.
3: 50 milionů korun, to je dost.
4: Já si myslím, že to je víc. Já si myslím, že je to třeba 1 nebo 2 miliardy.
3: Je to skoro 6,5 miliardy korun.
0: 6,5 miliardy, tak to jsem se trošku seknul.
4: Já jsem v roce 2013-14 chtěla začít
3: vydělala takovýhle peníze.
4: Chtěla začít natáčet na YouTube, no hele, měla jsem to dělat.
3: Kde jsi mohla být?
4: No.
0: V rádiu skončila snad.
4: No.
0: Takhle, Davide, jsi hodnej, že jsi tuhle informaci nechal na pátek říct tohle lidem v pondělí, tak tě krouhnou, jako jo. Tak pojďme soutěžit tento týden naposledy v rychlé pitce o chytré hodinky Garmin Bounce 2 za necelých 8 tisíc, tak nehodili by se vašemu potomkovi za vysvědčení, no tak díky těmhle hodinkám může volat, posílat zprávy a má jí v sobě i GPSku.
3: Holinka.
4: Holinky, přesně.
0: Holinky, hodinky, to je jedno. Pište, chci soutěžit, chcete-li.
4: Holinky s GPS.
0: Na 777 937 777, já vás nesnáším.

0: Petr Bič Project. Hey now, 7 hodin 36 minut, ladíte Hit Radio. Jdeme soutěžit.
1: Dneska soutěžíte o chytrý hodinky Garmin Bounce 2, které jsou vhodné pro děti. Mimochodem Garmin patří mezi nejoblíbenější výrobce chytrých hodinek a vyberou si nejen děti, ale i dospěláci. Rychlá
0: pětka. Přišlo nám od vás spousta zpráv, je vidět, že ty hodinky opravdu chcete, vybrat jsme mohli, ale jenom jednoho. A přišla zpráva, chceme soutěžit, proč? Je vysvědčení, je pátek a udělá nám to strašnou radost. To napsali táta Honza, Naty a Maty a ti jsou s námi ve vysílání. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Ahoj lidi, tak už malíte pro vysvědčení, co?
2: Jsme na cestě do školy, museli jsme zastavit na kraji, aby jsme mohli mluvit.
0: Jasně, a jak to vůbec probíhá to předání vysvědčení? Vy tam prostě přijedete na tu osmičku, dostanou to děti a vyráží zpátky, takže to je tak jako na otočku, jak se říká?
3: Jo, jo.
2: No já tam vyhodím a hodinu tam mě stráví čas a
0: jasně, vysvědčení. Jasně. No a na ty Maty, co vysvědčení, jak to vypadá se známkama? Budeš všechno v pohodě? Nekecej. No tak to je bomba.
1: Tak to tak, si zasloužíte hodinky.
0: Tak pojďme zkusit vyhrát teda chytré hodinky Garmin Bounce 2.
4: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se jmenuje loď, na které podle Bible plul Noé?
2: Archa?
0: Ano. Ano.
4: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Bando, budete vědět, jak se jmenuje kreslená myš od Disneyho?
3: Mickey Mouse.
0: Bez váhání.
4: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jaký je opak slova smutný?
3: Většiný.
1: Jo.
4: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budete vědět, jak se jmenuje slavná věž v Paříži?
3: Eiffelovka.
0: Eiffelovka. No a pojďme na tu pátou otázku, na tu poslední, která vás dělí od výhry.
1: Jak se jmenuje produkt, který vyrábí včely?
3: Med.
0: Med, jo. No jasně!
1: Je to vaše!
3: Děkujeme.
0: Není zač, no tak, taťko Honzo, teďka jsem zvědavý, jak ty hodinky rozdělíš. Kdo dostane hodinky a kdo dostane řemínek, co?
2: Já si vezmu hodinky asi.
0: Perfektní. Tak Naty, Maty, užijte si poslední den ve škole. Taťka vás určitě někam za vysvědčení vezme, hodinky posíláme, no a hlavně si užijte teďka 2 měsíce prázdnin.
3: Děkujeme.
2: Děkujeme.
1: Mějte se krásně, ahoj.
0: Mějte se, ahoj.
2: Ahoj.
4: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Tohle jsou hity na cestu do práce, na cestu do školy, kamkoliv frčíte, Welshly Arms, Sanctuary. Ladíte Hit Radio? 7.42 a my vám přejeme bezva páteční ráno.
1: Češi se mění. Poprvé po dlouhé době si většina z nás myslí, že se vlastně nemáme vůbec špatně. A co se jako stalo s tím naším legendárním brbláním? To probereme za chviličku.
0: Hleme se, no tak na to společně počkejme, no a počkejme i na další muziku. Tohle je Shakira. Tohle je Zoo. Tak vám letí za malou chvíli. No a samozřejmě zdravíme i vás, kdo nás máte sebou na cestách. Přihodíme aktuální dopravu. Tak dobré ráno, šampioni.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
4: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
5: Zapomeňte na nudu a naskočte na vlnu letního stylu. V obchodním centru Breda Weinstein Opava právě startují nejžhavější letní slevy. Ulovte si v Bredě luxusní módní kousky za naprosto bezkonkurenční ceny. A dáme vám ještě víc. V naší nově otevřené prodejně Half Price nakoupíte světové módní značky rovnou za polovinu. Vaše stylové léto začíná právě teď v Bredě. Více na ocbreda.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Když vybíráte maso pro rodinu, chcete mít jistotu, že víte, odkud je, že je čerstvé, kvalitní a že jste vybrali dobře. Proto v řeznictví Rabit nabízíme výhradně české maso z českých chovů. Maso, u kterého známe celý jeho původ. Z české farmy až na náš řeznický pult. Nyní v akci vepřová kýta bez kosti chlazená 1 kg za 99,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
8: Klikni! Co frčí tohle léto?
9: Ravensburger karetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
8: Ideální na prázdniny.
9: Doma, venku, na dovče.
8: Beru!
9: Když hry, tak Mironet.
10: Tvůj pocit po projektu.
11: Jipi!
12: Jo!
10: Jo!
13: Jipi, jipi!
12: Jí!
10: Hornbach. S námi to zvládnete.
14: Datart je zpátky. Právě jsme pro vás od čtvrtka znovu otevřeli naši prodejnu. Najdete nás v Třinci u Kauflandu. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
15: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
16: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. V Ostravě u křižovatky ulic 28. října a nádražní blokuje provoz vykolejená tramvaj. A na příjezdu do Starého Města od Nedakunic srazilo nákladní auto chodce. Počítejte tady s omezením provozu.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: minut, tak doufám, že to stihnete poslouchat. Hit Radio, tohle je snídaně šampionů, s vámi Michal, Jasmin, David, dobré ráno.
1: Musím říct, že jsem momentálně velice v šoku, nevím, co se to s náma Čechama děje, ale přestáváme si stěžovat. A to jsem jako nečekala, my národ takových věčných brblalů, skeptiků, mistrů hledáních problémů.
0: To jo. Není možný, největší.
2: Se zase tohle za informaci, ty jo.
0: Největší bručovně Evropy.
1: No, najednou jsme spokojení, opravdu. Novej průzkum ukázal, že většina Čechů hodnotí svou ekonomickou situaci pozitivně a jen asi 15% lidí říká, že se mají opravdu špatně. Mm-hmm. Zbylých.
0: Takže se máme dobře.
1: Máme se dobře.
0: Ale ne zase líp než soused, že jo. Nicméně, ono jak to je, že jo, když se v Čechách někoho zeptáš, jak se má, tak on ti neřekne, jak se má, ale hnedka se začne stěžovat na všechny věci kolem. Tak to už teda neplatí, jo. Vyzkoušíme. Davide, jak se máš?
2: Dobře.
0: Vidíš? Možná kdyby si začal stěžovat, to by to znělo líp, no.
1: Tak možná začneme dokonce si i přát věci a budeme hrdí, i když potom fotbalu možná ta hrdost ještě počká nějakou chvíli, ale...
2: 4 roky zhruba.
0: No, jasně. Ale tak, takhle, bavit se o tom v pátek, to je pokrytectví, si myslím, tady o těch statistikách, jo. Hele, bavit se o tom v pondělí, tak jako nevím, tam si myslím, že by to trošku zamíkalo s kartama, s tou spokojeností, jo. Pojďme hrát. Pršet bude až po víkendu, u nás prší teďka skvělý hity, tohle je Rihanna, Umbrella 7:55.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
2: Zajet na nákupy do Futura a přitom se podívat na nové elektromobily. Ano, v OC Futurum až do 28. června probíhá jedinečná elektrizující přehlídka elektromobility. A navíc, každý víkend si můžeš zdarma vyzkoušet elektromobil na vlastní kůži. Tak se přijď svést do Futura.
3: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
4: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu.
5: Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
6: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Školy mají za sebou rok plný změn. Ředitelé a odborníci kritizují, že mnohá nová pravidla přicházela nečekaně a na poslední chvíli. Změny se týkaly například termínů zápisů, odkladů školní docházky nebo financování škol. Nově se také změnilo placení nepedagogických pracovníků a plaveckých kurzů. Podle ředitelů škol podobná nejistota komplikuje plánování i běžný chod výuky. Přetahování východu se západem se přesunulo ze země do vesmíru. Čtyři ruské družice se na oběžné dráze přiblížily k finsko-americkému satelitu na méně než 13 kilometrů. Právě jeho data využívají západní země i Ukrajina ke sledování ruské armády. Experti se domnívají, že Moskva mohla testovat technologie pro rušení družicových systémů. Skutečný záměr ruských satelitů se ale zatím nepodařilo objasnit. Psi dostanou jednotnou celostátní evidenci. Od 1. července začne fungovat centrální evidence psů, do které budou zvířata zapisovat veterináři. Stát si od novinky slibuje snazší dohledání zaběhnutých psů i lepší boj proti nelegálním množírnám. Veterináři ale prosí majitele, aby do ordinací nechodili hned po spuštění systému. Na registraci mají 3 roky a vyjde zhruba na 400 korun. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Ostrava zvažuje prodej pozemků na Seidlerově nábřeží ve Slezské Ostravě. Zastupitelé už posvětili záměr prodeje nemovitostí. Na nábřeží by měl podle města vzniknout minimálně 4hvězdičkový hotel. Pořadatelé velkých akcí totiž často upozorňují, že hotelové kapacity vyšší kategorie ve městě chybí. A jak vypadá páteční předpověď pro Moravu a Slezsko? Taky dnes bude vedro. Teploty se budou odpoledne pohybovat mezi 30 a 33 stupni Celsia. Bude hlavně jasno nebo skoro jasno, na horách přechodně i polojasno.
10: MPO Matrace, česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na mpo-matrace.cz.
11: Dobré ráno, šampione.
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
13: Jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
14: Hezký pátek přejem.
15: Krásný ráno vám všem.
16: Snídaně šampionů.
15: Jestli nemáte svůj diář, tak si ho asi zařiďte, zaveďte, protože dneska se tam dává fakt všechno, dokonce i čas na hádky. Fakt, a za chviličku to proberem.
14: Pohádáme se zhruba za 4 minuty, tak nechujte daleko od rádia, teď Deep Blue Something, hezké ráno.
0: Hit Radio

0: Deep Blue Something, snídaně u Tiffanyho na Hit Radio v 8.06. Posloucháte snídaně šampionů. Představte si, že vám v telefonu pípne upozornění. Pondělí 20.00. Hádka kvůli špinavým ponožkám. Ač to zní vtipně, tak opravdu se to děje. Mladé páry si plánují to, kdy se pohádají, plánují to do kalendáře, jo. Takže ta italská domácnost teďka bude mít řád. A dokonce pozor, oba z partnerů mají stejný čas na hádku, takže muž 2 minuty, žena 40.
1: Hele, ale nějaký výhody to má, že jo. Protože za prvý teda opravdu si to vyříkáte a nechodíte kolem sebe. A hlavně, jestliže se pohádáme dneska a vyříkáme si to v pondělí, tak ti už nemáš takovou tu horkou hlavu, jo.
0: To je fakt.
1: Ale já bych zapomněla, co jsem chtěla řešit.
0: No, to je výhoda, ale ta nevýhoda je, že se na to můžeš připravit, na toho druhýho, jo, že si nabiješ dopředu, samozřejmě dneska se poradí s AI, takže ti to vyhodí spoustu věcí, ať máš nabito.
1: Já si to nedokážu představit z té strany, co jsem říká teďka, že vlastně bych jako hnedka zapomněla, protože se mi to fakt děje, že třeba když už já se hádám, tak já třeba zapomenu pak už ten důvod, ale zůstane ve mně jenom ten pocit, jo? To, že jsem třeba z něčeho zklamaná, ale zapomenu už proč. A pak já po chvíli vyloženě se začnu smát a říkám, hele, cože vlastně řešíme.
0: Já jsem myslel, že řekneš, že zapomínáš, jakože ti nedošly v tu dobu ty super argumenty, jo?
2: Což si říkám, co by se stalo, kdyby si zapomněl ten zápas. Písník někde, víš, že si říkáš, co jsem včera promeškal. Důležitá zkuska, dvě hádky, že jo?
0: Tak to se nasčítá. Takhle ještě jinak napadlo mě, jak ukončujete hádku u vás doma, vy? Jako, protože předpokládám, že vy, kdo nás posloucháte a vy tady se mnou ve studiu, to tak asi jako nemáme. Tohle je nějaká novota, která sem jde podle mě ze zahraničí, takže se prostě hádáme jako normálně. Občas se tak jako chytneš. A jak vypadá ten konec?
1: My tím, že jsme doma dva rohatý, Kuba je beran a já jsem bejk, tak my jsme se museli opravdu jako naučit, kdy jeden nebo oba nejlépe jako ustoupí, aby se jako neděli špatné věci. Takže my to většinou pak sklouzneme do nějakého humoru, nebo prostě se jeden nebo druhý nebo oba omluví, řeknou, jo, hele, sorry, prostě tohle jsem jako podělal. A vlastně je to dost v klidu.
2: Spíš co se teďka bude dít, že jo? Budeš uprostřed nějaký důležitý hádky, ale řekneš tomu druhému, hele, já teď musím skončit, já mám o 6 další hádku, tak se k tomu potom vrátím.
0: Že to akorát na pokračování. No, tak ono na těch hádkách pak je samozřejmě nejlepší to smyřování žetem. Nicméně pojďme se vrátit k tomu, jak jsme to začali. Takže hádky naplánovaný v kalendáři. Jo? Já bych se pobavil spíš o tom, jestli vzpomenete, schválně, vzpomeneš si, musím se kdy naposledy ses nafouknul a nebavil ses se svojí polovičkou a kvůli čemu to bylo. Co? Jak dlouho a kvůli čemu jste trucovali? Chceme ty největší šílenosti, tak se nestejte, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp 777-937-777 a budeme samozřejmě moc rádi i za klasický SMSky. Tak teď slíbená Eva Farna a Miraj, vzpomeneš si na Hit Radio v 8 hodin 10 minut. Hezké ráno.

čtvrt na devět, minuta k tomu, takhle vám hraje páteční Hit Radio. Posloucháte Snídaní šampionů, krásné ráno. Začíná být moderní si plánovat hádky do kalendáře. Pondělí 18.00, předmět nevynesení koše. Tak jak to máte vy? Kvůli čemu jste vy nebo váš partner trucovali?

0: Lucka píše, manžel se mnou 2 dny nemluvil, protože jsem omylem dokoukala seriál bez něj. A to teda chápu, jako, to se nedělá. Jako není to na 2 dny nemluvení, ale je to nepříjemnost.
1: Jako 2 dny jsou dost, no. Myslím, že tak za hoďku by to mohlo pominout, ale dobře. Taky píše Máca, ahoj, vzpomínám si, jak jsem s přítelem nemluvila asi 2 dny a po 2 dnech, kdy on překonal svou hrdost a zeptal se mě, proč s ním nemluvím, jsem odpověděla, jsem na tebe naštvaná. Zeptal se proč a já odpověděla, to už úplně nevím, ale prostě jsem hrozně naštvaná. A to je fakt, to se mi teda, já se musím přiznat takhle veřejně, mi se občas stane, že já to tak pak zapomenu.
0: Hele, ale no, říkám, tohle se mi stávalo taky, ale já nechápu to, když to někdo v sobě naopak dusí, protože třeba 4 roky zpátky, když jsem přítele doprovázela tehdy na vlak, tak mi říkal, dobrý, a já, co, a on, no už nejsem naštvaný. A já říkám, a ty jsi byl teď celou dobu naštvaný. A on, no 3 dny teďka. A já říkám, cože?
1: A to bylo teda po tom prvním rande, jo?
0: Ne. Markéta píše, ahoj, jsem vdaná 25 let. Pitomá hádka byla u nás kvůli zapomenutým pantoflím mého manžela na balkóně. Jednalo se o boty do sauny, stály asi 800 korun a já jsem je půjčila návštěvě na balkon a pak je tam nechala 2 dny. Ono na ně svítilo slunce a to byl ten problém. Komické je, že mu je v té sauně nakonec stejně ukradli. No, tak to má.
1: Dokonalý. Se mu to vrátilo i s úrokama, ne? Nebo spíš nevrátilo. Tak máme tady taky pár hlasovek a pouštím tu od našeho ahoj, tady Tomáš.
2: Ahoj, tady Tomáš. To, když jsem byl ještě s ex-manželkou, to jsme byli dohromady nějaký cca 20 let, když jsem se šťastně rozvedl, jak se říká, tak my jsme měli Itálii už od začátku. Nejdřív to bylo tak, že jsme se hádali z začátku tak každý měsíc, jo, jednou za měsíc. A pak se to pomalinku zkracovalo. Na 14 dnů jsme se hádali každý 14 dnů, pak každý týden, pak každý 2-3 dny, jo, lítalo nádobí, příbory, no, jako masakr, věci z okna. Jako fakt to hustá Itálie, jo? Takový neměli ani Italové. To, co se dělo tady u nás doma, jo? Hele, zatím, čau.
1: Hele, dík. To je dokonalý. Tak děkujeme za všechny vaše zprávy a hlasovky. Tak kdo to zavede? Kdo zavede do kalendáře nějaký pevný termín, kdy se budeme moc pohádat.
0: A kdo to uděláte, tak dejte pak vědět, jaký to bylo, jestli jste to dodrželi, jestli to vyšlo.
1: Jestli to funguje a jak bylo řečeno, tak stejný čas na hádku má mít muž i žena, jo? Tak schválně, jestli i tohle dopadlo. Mm-hmm. Jo? George Ezra, Green Green Grass, zelená je tráva, no pro náš tým už moc ne. Hit Radio 8.19, krásné ráno.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Kolo? Ve vzduchu? Jo, slyšíte správně. Na stezce Valaška vás čeká jedinečná atrakce, co vám vezme dech. A pak ho zase vrátí. Přijďte zjistit, jestli zvládnete šlapat nad stromy. Skybike? Kolo trochu jinak.
3: Stezka Valaška.
4: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti. Jdeme! Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
8: Planeo otevřelo z brusu novou prodejnu v Retail Parku Opava. Oslavte to s námi bezkonkurenčními zaváděcími cenami pro první zákazníky a dopravou zdarma. Akce platí do 6. července. Planeo.
9: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
11: Všude zdejší, všude je fajn.

0: nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Kolem 10 minut se aktuálně zdržíte v koloně na příjezdu do Ostravy od Havířova a opatrně v okolí škol. Děti už za chvilku půjdou domů s vysvědčením a už mohou být více rozdováděné a nepozorné.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Orion.

0: podle tohohle songu, anebo Kesha pomenovala tenhle song podle TikToku?
1: Tohle je můj nejoblíbenější song na světě.
0: To nebyla otázka. Posloucháte Hit Radio, snídaní šampionů, 8.32 a je tu ranní update.
2: Ranní update.
3: Evropu svírá extrémní vlna veder, která si už ve Španělsku vyžádala přes 200 obětí. Francie hlásí nejteplejší den i noc v historii měření a pařížské nemocnice jsou na hraně kapacit. Češi po covidu změnili cestovatelské návyky. Místo prodloužených víkendů ve velkých evropských městech stále častěji míří za sluncem k moři. Nejvíc roste zájem o Řecko, Itálii a Španělsko, výrazný boom ale zažívá i Albánie. Téměř polovina Čechů zažívá před odletem na dovolenou stres. Nejčastěji se bojí kontrol, odbavení, časového tlaku nebo toho, že doma zapomenou něco důležitého. Odborníci doporučují tlak snížit časným balením.
0: Ale čeho se bojíte vy nejvíc, než letíte na dovču? Vy, kdo jste u rádia? A čeho se bojíte vy tady?
3: No jak teďka, jak stárnu, jestli to tak můžu říct, tak se čím dál víc bojím toho, že bude špatný počasí, protože s tím člověk prostě nic nemůže udělat.
0: Jasně, co Jasmin?
1: To jsem chtěla říct, dobrý, že jste řekl s tím stárnutím, že podle mě to opravdu přichází s věkem tyhle ty strachy. Já jsem zatím v pohodě, ale jinak...
3: Nebudeš.
1: Asi ničeho, jako počasí neovlivníš, no, ale jinak všechno ovlivnit nějakým způsobem můžeš, anebo to prostě vydržíš.
0: Tak schválně, jestli se poznáte v tomhle. Já jsem teda nervózní, jestli se mi do té kovové klece vejde příruční zavazadlo, jo? Konkrétně po jedné zkušenosti jsem teda spíš víc nervózní, jestli ho pak vytáhnu ven.
1: A to taky doplatíš případně, nebo to hodně zmáčkneš?
0: To ne, já jsem Čech a nic doplatit nebudu. To tam prostě našlapu. Takhle i bez check-inu vám tady na Hit Radio držíme místo. Vítejte na palubě. Tohle je srdcovka, kterou jsme vybrali my tři. Tým, držím ti město. A připomínáme, že srdcovky si můžete dát s Jirkou Pelnářem mezi 12. a 13. tady na Hit Radio. Tak hezké ráno.

0: Páteční Hit Radio 8.39. Dobré ráno. Pardon.
1: Dneska poznáte učitelky opravdu na první pohled. Budou odcházet domů schovaný za kytičkama. Jo, dneska je poslední školní den, nastává ta každoroční tradice, kdy učitelky opravdu dostanou ranec květin, ale pozor, ono se říká mezi učiteli taková jako hezká věc, že kytka je krásná, ale po 10 měsících s těma dětma by prej ocenili spíš dobře vychlazený prosečko. Ale poslat dítě s prosekem do školy, to nevím.
0: Jako v dnešní hyperkorektní době si to nedovedu představit. Jako takhle, za našich, za mých mladých let si myslím, že by to prošlo a nikomu by to nebylo divný, jo, ale dneska hnedka tady ty sociálky a tak dále. No nic moc, no. Takže paní čelky, co dneska ponesou obrovskou květinu, jsou ty nej, no a co ty, co půjdou s malým kaktusem?
1: Ale i to se dělo, ježíš, taky jsem měla učitelku, která dostala kaktus, to byla chemikářka na základce.
0: Fakt, jaká byla?
1: No, hrozná.
0: No, jasně, tak víme, no. Nicméně, já si vzpomínám, my jsme měli na základce ve třídě holku spolužečku a ona každý rok nosila třídní nějaký drahý kosmetický tašky.
1: Taky jsme měli podobný.
0: Ale počkej, ale tak samozřejmě úplně nebyla oblíbená v tom kolektivu, že? Pani Čoko, tady to máte, tohle. Tak by mě zajímalo, jak to teda je v dnešní době, jestli tam jete, jestli jsou ty kytičky, nebo jestli jsou třeba nějaké lahvinky, cokoliv. Nicméně napadá mě 8 hodin 40 minut. Možná vy teďka, kdo jste vezli dítě do školy a nemusíte být v práci, tak čekáte na vaši ratolest, až dorazí s vysvědčením. No tak, že pozdravujeme, vysvědčení si užijte, zajděte třeba na zmrzku, dneska se to perfektně hodí, no a my vám k tomu za chvíli pošleme další parádní hity. Co vás zabaví, Kate Ryan nebo třeba Panic at the Disco na Hit Radio? Dobré ráno.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.

0: www.pecciny.cz.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: www.dárkovou.cz.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
3: tisku levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Zažijte noci plné hvězd. Letní Shakespeareovské slavnosti míří od 20. července do 10. srpna na Slezsko-Ostravský hrad. Komedie, dramata i herecké osobnosti, které znáte z televize i filmu. Vstupenky právě teď na shakespeareova.cz. Festival je podpořen městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.
6: Nastartujte motor!

začne naplno. Velký motosraz, našlapaný program a ta nejlepší motorkářská atmosféra. Nenechte si ujít akci roku. Breda Motoshow. Pořádají OC Breda a Motoscoot.

0: Tohle je Kate Ryan a tohle je Páteční rádio v 8.50. My jsme po vás celý týden chtěli ty nejvtipnější a nejbláznivější historky z vody. No a jednu takovou nám poslala i Miloslava.
1: Cituju její příběh, jo. Dneska nejlepší, ale před 8 lety to byl nejhorší zážitek. S manželem a 4 malými dětmi jsme si na Lipně půjčili šlapadla, že vyrazíme k ostrovu Králíků, takzvaně. Krásný počasí, děti natěšený, my jsme si zaplatili jedno šlapadlo. Mladí kluci to obsluhovali, tak šlapeme, jsme sotva v půlce, manžel už byl drobet naštvaný, že to moc nejede. A tak nějak zjišťujeme, že nabíráme vodu, jo. A nabírali. Než jsme se dovolali jiné rodině o pomoc, už jsme stáli všichni pokotníky ve vodě. Děti uřvaný, já hysterická. Mladěši ze břehu se nemohli dovolat hlídce na čtunu, protože zrovna krmili králíka na ostrově. Naštěstí rodina se 2 dětmi vzala ty naše plus naše věci, batohy, mobily a podobně. Já a manžel jsme se už nevešli a doufali, že hlídka snad dokrmí králíky a přijede nás teda zachránit. Trvalo to asi 30 minut, než pro nás přijeli. Paní na břehu se svými 2 dětmi a mými 4 dětmi to tam strachy brečela. Byla na tom psychicky hůře jak já. No a víte, proč se to potápilo? Kluci tomu zapomněli dát špunty.
0: No a my jsme tady slibovali, že vybereme ten nejlepší příběh a jeho autor získá poukaz na produkty Helle Hansen v hodnotě 7000 korun a s námi ve vysílání už je Miloslava. Mílo, hezké ráno.
2: Hezké ráno, tady Mílo.
0: Hezké ráno, Mílo, tak my bychom ti chtěli říct a hlavně ti pogratulovat, že ten tvůj příběh se nám líbil úplně nejvíc.
2: Skvělý, děkuju.
0: A že vyhráváš poukaz na produkty Helle Hansen v hodnotě 7000 korun od 4Camping. A tak by nás zajímalo, Mílo, zasměj se tomu teďka, jaký to byl pocit tehdy, když jste zažili vlastně Titanic na Lipně?
2: No, tehdy jsem se opravdu hodně bála, hodně jsme byli vyklepaní z toho,

0: opravdu děsivý, ale teď už je to pro zasmání.
1: No tak na tom Lipně plavou jako obrovský ryby, tak jste se na nich mohli když tak svíst, no, před nejhorším.
0: Ne, já jsem se bála, oni vypadali jak žraloci.
2: Ty jsi tam psala, že jsi měla jak starý děti v tu dobu? Nějak hodně malinký, viď?
0: Malinký, no, nejmladší bylo rok a tu jsem měla v náruči.
2: Tak to
0: jsem šlapala v náruči.
2: Jako dokážu si představit ten strach, no, v tu chvíli, když se s tebou potápí šlapadlo a máš tam roční a pak další děti, teda pak, hustý.
0: No, ano, ano, byly jako rok, 4, 6 a 7.
1: Takhle, no. Milo, ztráty na životech 0, výhra, poukaz 7000 korun pod Ford Camping Helle Hansen produkty, je to tvoje.
0: Skvělý, děkuju.
2: Moc gratulujeme, užij si výhru.
0: Děkujem.
1: A zvládni víkend, měj se krásně, Milo, ahoj.
0: Taky.
1: Ahoj. No a my budeme určitě soutěžit i další týden, tak rozhodně laďte Hit Radio, ať vám nic neuteče.
3: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz.

0: Hard, 8.57 a jsme na konci páteční snídaně. Něco končí, něco začíná a to jsou prázdniny. Začíná taky víkend a začíná taky pořádná výheň.
1: Slyšíme se zase v pondělí, užijte si ten víkend, odpočiňte si, přežijte to hlavně. Hodně pijte, dávejte si na sebe čepice, cokoliv, a hlavně to musíte mít mokrý, ať jste v pohodě.
0: Přesně, vy kdo máte sklep, tak madraci vedle brambor, a vy kdo máte sklep s vínkem, možná ještě lepší varianta.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: A jestli se během víkendu nerozpustíme, tak se tady v pondělí v 6.00 potkáme.
1: Tak ahoj!
0: Mějte se hezky, čau!
3: Teď už nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Na Zlínsku ve Freštáku v ulici Souhrady blokuje provoz dopravní nehoda. Místo je s opatrností průjezdné. Na Frýdecko-Místecku mezi Žabení a Sviadnovem se srazily 3 osobní auta. Tam projedete jedním pruhem a na místě je samozřejmě policie, tak buďte opatrní. Co se děje na cestách, to pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: Tvůj pocit po projektu?
5: Jipi!
1: Jo!
4: Yeah!
5: Jipi, jipi!
1: Jej!
4: Hornbach, s námi to zvládnete.
6: Procestovat Evropu za jedno odpoledne? Ano! Shopland Ostrava vás zve v pátek 26. června od 12 do 18 hodin na zahájení interaktivní výstavy Poznej Evropu. Projděte 15 evropských zemí, objevujte, hrajte si a poznáte.

0: na soutěže a skvělé odměny. Shopland Ostrava.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
7: Krásné dopoledne, je 9 hodin, tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Končí školní rok, žáci základních a středních škol si dnes převzali svá závěrečná vysvědčení. Pro hodnocení své práce si přišlo více než 1,5 milionu žáků a studentů. Od zítřka jim začnou letní prázdniny. Do lavic se školáci znovu vrátí v úterý 1. září. Hlučín postaví nový depozitář pro muzeum Hlučínska. Už je rozhodnuto o všech penězích, které jsou potřeba. Zastupitelé schválili půjčku ve výši 30 milionů, které k realizaci byly potřeba. Nový objekt zajistí lepší ochranu muzejních sbírek a zároveň nabídne nové možnosti pro vzdělávání i práci s veřejností. Podrobnosti doplňuje starostka Hlučína Petra Tesková.
8: Díky novému depozitáři budeme moct lépe chránit historické předměty a dokumenty, které vyprávějí příběh našeho regionu. Součástí projektu bude také prostor pro přednášky, besedy nebo setkávání s pamětníky, takže z něj budou mít užitek nejen muzejníci, ale i obyvatele města a okolí.
7: Stavba nového depozitáře začne příští rok na jaře a hotovo má být nejpozději v roce 2028. Paříž má kvůli současným rekordním vedrům naplněné kapacity nemocnic. Sáhne k některým preventivním opatřením. Francouzská metropole na dnešek vyhlásila zákaz konzumace a prodeje alkoholu.
9: Fotbalový servis.
10: Fotbalisté Ekvádoru na mistrovství světa porazili již jistého vítěze skupiny E Německo 2-1 a slaví z třetího místa postup. Úvodní branka Leroye Saného z druhé minuty a ekvádorská odpověď z kopačky Nelsona Angula o 7 minut později slibovali gólové hody. Nakonec ale rozhodl Gonzalo Plata v 78. minutě. Německo se 6 body vyhrálo skupinu díky lepšímu vzájemnému duelu s pobřežím Slonoviny. Ale úvod vyřazovací fáze v Bostonu se utká se třetí týmem ze skupiny A, B, C, D nebo F. Ekvádor nastoupí proti jednomu z vítězů skupin.
11: NPO Matrace. Česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na npo-matrace.cz.
12: I dneska bude jasno, během dne přechodně místy polojasno. Nejvyšší teploty dosáhnou opravdu vysoko až na 34 stupňů a na horách bude taky hodně teplo, tam naměříme kolem 25. Takže hodně pijte a buďte na sebe opatrní.
5: Hit Radio Orion.
12: Je pátek 26. června, svátek má Adriana, naše děti právě dostávají vysvědčení a vás na celou Moravu i do Slezska zdraví Karla Michalíková. Věřím, že se těšíte na parný víkend, je léto, k tomuto slunce prostě patří, tak buďme rádi, užívejme si to. Za půl roku jsou tady Vánoce. Přesně. No, ale teď už letně. Next Summer a Damiano David na programu jako první hezký den.

Jsme Hit Radio Orion, s vámi Karla Michalíková a teď schválně. Taky vás dokáže úplně, ale úplně vytočit, když vedle vás třeba někdo mlaská, hlasitě žvíká nebo kouše jabko, tak jestli jo, možná v tom nejste sami. Existuje totiž porucha, které se říká mizofonie. A lidem sní některé běžné zvuky, ale jako doslova lezou na nervy. A já si myslím, že já to mám taky, tuhle poruchu. Jako já možná bych to mohla úplně představovat. Já bych mohla být cover fotka téhle poruchy, protože vedle mě, když někdo začne chroupat chipsy, nebo jako manžel, když vedle mě kouše jabko, já mám úplně chuť ho zabít. Nebo minimálně odejít z místnosti. Jako já jsem úplně postižená tady tímhle. Nemůžu to poslouchat, dělá mi to špatně. A tam se i vás, je nějaký zvuk, který spolehlivě vytočí právě vaši osobu. Ale nepočítám teď vrtačku, zubaře nebo budík ráno, to nás vytáčí všechny. Ale jestli teďka zrovna jíte to jabko, si ode mě radši o 2 metry odsedněte. Jinak já se neznám.

0: z našeho kraje. V Havířově žijí 17-letá jednovačná trojčata Martina, Míša a Markéta, které moc zdravíme. A všechny tři patří mezi českou a jedna z nich i světovou špičku ve sportovním rybolovu. To je až neuvěřitelné. Jako představte si to, jak se sejdou tyhle tři úplně stejné sestry u jednoho rybníka. Tak ty ryby podle mě ale vůbec netuší, ze které strany ten háček vlastně přiletěl. Ty holky jsou úplně stejné a navíc mají všechny tři tenhle stejný koníček. Jako klobouk dolů, jste fakt super holky. A pokud si o jejich úspěchu chcete počíst víc, tak mrkněte k nám na web. A chceme více a více takových šikovných lidí u nás. Dejte nám vidět o někom, kdo je fakt úspěšný a třeba se o něm málo ví. A je to škoda, protože se to zaslouží. Moc rádi si ho pozveme třeba i sem k nám do Hit Rádia Orion. Hezký den!
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě. Vstupenky mizí rychle, tak kupujte na shakespeareova.cz. Festival je podpořen městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.

0: Více na scoutska.cz.
1: Zapomeňte na nudu a naskočte na vlnu letního stylu. V obchodním centru Breda Weinstein Opava právě startují nejžhavější letní slevy. Ulovte si v Bredě luxusní módní kousky za naprosto bezkonkurenční ceny. A dáme vám ještě víc. V naší nově otevřené prodejně Half Price nakoupíte světové módní značky rovnou za polovinu. Vaše stylové léto začíná právě teď v Bredě. Více na ocbreda.cz.
2: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: Datart je zpátky. Právě jsme pro vás od čtvrtka znovu otevřeli naši prodejnu. Najdete nás v Třinci u Kauflandu. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Když vybíráte maso pro rodinu, chcete mít jistotu, že víte, odkud je, že je čerstvé, kvalitní a že jste vybrali dobře. Proto v řeznictví Rabit nabízíme výhradně české maso z českých chovů. Maso, u kterého známe celý jeho původ. Z české farmy až na náš řeznický pult. Nyní v akci vepřová kýta bez kosti chlazená 1 kg za 99,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.

0: Potřeby. Praktik papír. Pracovní pomůcky. Praktik papír. Příjemné prostředí. Praktik papír. Pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy. Váš Praktik papír. Praktik papír CZ.
1: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. Cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Hit Rádio.

Orion, ať už někde v práci nebo za volantem. Já jenom doufám, že tam máte klimatizaci. Ale je taky rozdíl, jaká ta klimatizace je, že jo? Protože je sice hezké, že vám ji v práci šéf namontoval, ale pokud nefunguje a místo studeného vzduchu fouká horký, anebo možná ještě hůř sice fouká, ale nejde to stlumit, takže z práce odcházíte s pořádnou rýmou, tak to je možná lepší jít ven na to slunko a lít po sobě vodu z petky třeba. Ať tak či tak, hodně píte, bude vedro, hlavně teda přes poledne. To se klidně usaďte zase na chvilku zpátky za ty vaše stoly a puste si naše srdcovky. Tohle je jedna z nich.

0: Nico Santos. Chtěla bych říct pro vaši lepší náladu, ale věřím tomu, že tu dobrou náladu už máme všichni. Přece jenom je tady pátek. A teď bych chtěla pozdravit vás, všechny nevěsty, které se zítra v tom 40-stupňovém vedru budete vdávat. Holky, vám tak držíme palce. My na vás budeme myslet, snad se vám to cukroví a make-up a nerozteče ještě před focením. A snad aspoň to svatební focení teda máte naplánované nějak ve stínku, protože jako svatby v tomhle vedru, tak jako to je výzva. Ale vy to dáte. Když tak se běžte fotit hnedka z rána a máte vyřešeno, tak to některé nevěsty opravdu dělají. No ale teď už tipy na hezké výlety od naší redakce, tak vám přejem pěkný den a pěknou inspiraci, kam vyrazit.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Teď něco, co v Nové Karolíně jen tak nepřehlédnete. V Ostravě se rozjela výstava Hrdinové na šrot. Není to žádný recyklační chaos, ale pořádná jízda filmových legend. Batman, Spider-Man, Groot, Vetřelec nebo Wednesday. Všichni z kovového šrotu a všichni pěkně naživo přímo ve foru Nová Karolina. Úchvatná výstava je v celé Karolině až do 28. června, tak neváhejte a nenechejte si tuhle unikátní podívanou ujít. Hrdinové na šrot ve foru Nová Karolina.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Jsme firma FL Brány. Český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
10: XXL Výprodej v online shop.cz.
11: XXL Výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Procestovat Evropu za jedno odpoledne? Ano! Shopland Ostrava vás zve v pátek 26. června od 12 do 18 hodin na zahájení interaktivní výstavy Poznej Evropu. Projděte 15 evropských zemí, objevujte, hrajte si a poznávejte. Výstava trvá do 24. července a školáci, pozor! Za vysvědčení získáte v pátek zdarma popcorn nebo cukrovou vatu. Těšte se i na soutěže a skvělé odměny. Shopland Ostrava.
13: Karviná žije létem. Vychutnej si pohodu u Karvinského moře. Koncerty a festivaly pod širým nebem na lodičkách. Projdi se komnatami zámku Frištát. Nebo nasedni na kolo a kouzelné cyklostezky podél řeky Olše tě zavedou do Beskyd i do Polska. Objev léto v Karviné. Program najdeš na karviná.munipolis.cz.
14: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
15: Buongiorno. Italské dny v Prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
16: Zahrádka Dakota u Bělského lesa opět žije. Grilujeme, čepujeme a těšíme se na vás. Přijďte na jedno. Zahrádka Dakota u Bělského lesa.
17: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
18: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
19: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
20: Hit Radio Orion.
21: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Lady Gaga. Teď už ale nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. V Kroměříži ve Velehradské ulici na Kruháči s Březinovou srazilo osobní auto cyklistu. Počítejte tam s menším omezením. A mezi Luhačovicemi a Dolní Lhotou u odbočky na Slavičín srazilo osobní auto Srnečku. Tam se zdržíte. Co se děje na cestách, to pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Zajet na nákupy do Futura a přitom se podívat na nové elektromobily. Ano, v OC Futurum až do 28. června probíhá jedinečná elektrizující přehlídka elektromobility. A navíc, každý víkend si můžeš zdarma vyzkoušet elektromobil na vlastní kůži. Tak se přijď svést do Futura.
2: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
3: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
4: Největší výběr vozů Renault a Dacia na severní Moravě? Jedině v Bono Auto. Přijďte si pro svůj nový vůz ještě dnes. Najdete nás v Ostravě Porubě, Frýdku Místku a Novém Jičíně. Bono Auto, váš dealer značek Renault a Dacia. Skladové vozy i hned k odběru. Vůz Renault a Dacia od nás? To je Bono Auto.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
7: Krásné dopoledne, je 10 hodin, tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Český tým pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin pojede do Venezuely, kterou zasáhla dvě silná zemětřesení. Jihoamerická země nabídku z Česka přijala včera. Výjíždí tam v 68 lidech, tým je složený z hasičů Moravskoslezského kraje a Prahy. V několika vodních nádržích v Moravskoslezském kraji hygienici zaznamenali zhoršenou mikrobiologickou kvalitu vody. Jde o rybníky v Edrovicích a Bohušově na Bruntálsku a vodní nádrže Údolí Mladých v Bílovci a v Budišově nad Budišovkou. Důvodem změny kvality vody jsou zřejmě nedávné srážky a zvýšený přítok povrchových vod. Poslanci se dnes vrátí ke schvalování návrhu zákona o státních zaměstnancích, který má podle tvůrců z řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Z opozice zaznívají obavy ze snažšího propouštění odborníků. Tenistka Karolína Muchová postoupila v Bad Homburgu poprvé v kariéře do semifinále turnaje na trávě. Světová jedenáctka zdolala ve velkém vedru Kláru Tausonovou z Dánska po obratu ve třech setech. O postup do finále wimbledonské generálky se utká s Rumunkou Ruseovou.
8: MPO Matrace, česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na mpo-matrace.cz.
0: Co říct k počasí? Já budu velmi stružná. Bude hit jak svině.
5: Hit Radio Orion.
0: Po 10. s vámi Karla, dneska až 35 ve stínu, v neděli 43. Jak tohle

0: Poetika a blízko na Hitrádiu Orion.
1: Když jsi blízko, tak všechno mám.
0: Návyková záležitost a není blízko na Hitrádiu Orion.
1: Když jsi blízko, tak všechno mám.
0: Návyková záležitost a není to tak dávno, co z ostravské

0: Prahy v rádiu Orion, Geronimo. Jak dlouho by vám trvalo přeseknout pořádný špalek? Nejlepším českým sportovním dřevorubcům jenom pár vteřin. Přesvědčit se o tom můžete už v sobotu 27. června, to znamená zítra ve Frenštátě pod Radhoštěm. V amfiteátru na Horečkách se totiž koná mistrovství České republiky Steel Timber Sports. Program začíná v 10 hodin soutěžemi juniorů a žen, od 14 hodin pak nastoupí chlapy a chybět nebudou ani nejatraktivnější disciplíny z motorovými pilami. Pokud teda hledáte nevšední zážitek, tak tohle rozhodně stojí za vaši návštěvu.
1: Dopravní hlídka Hit Rádia Orion. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Moravy a Slezska? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 724

0: Hitovou nádrž. Jsme Hit Radio Orion, tvůj parťák na silnicích Moravy a Slezska.
1: A pro bezstarostnou jízdu s tvým vozem Škoda jsme tady my. Autodům Vrána z Havířova. Autorizovaný servis, karosárna, lakovna, Škoda Plus i prodej nových vozů.
2: Hledáte perfektní letní výlet pro celou rodinu? Pak navštivte Ski Areál Bílá v Beskydech, který žije i v létě. Připravena je naše moderní šestimístná lanovka, která vás vyveze i z koli a kočárky až na vrchol hory Zbojník. Na kolech si zajezdíte v bike parku a děti se vyřádí na našich stezkách a v megaparku plném zábavy.
3: Nohy už vám tolik neslouží, ale přesto chcete být aktivní a soběstační? Seniorské elektrické vozíky a skútry Selvo vás dopraví bez pomoci druhých na nákupy k lékaři nebo třeba na výlet. Na Selvo nepotřebujete řidičák a ovládání je jednoduché. Přijďte si vybrat. BG Technik, výstavní 123/11, Ostrava Vítkovice.
4: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
5: Ptáš se mrak, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
8: Výjimečné nemovitosti si zaslouží výjimečný servis. Realitní kancelář Svoboda & Williams nově v Ostravě na adrese Velká 1 v Nových Laubech. Více na svobodawilliams.com.
9: Zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
10: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
11: Elvin. Nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, k Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
12: Levněji už to nejde!

0: nejlepší bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
1: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
2: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
1: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
2: Když repráky,
1: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete s
5: Tisku levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Orion a i dneska večer ke grilovačce k bazénu si nás nalaďte, protože po 19. večer hrajeme Hit Radio Classic a ty nejlepší hity dekád. A vás to úplně vrátí do mládí, uvidíte. Do té bezstarostné doby, kdy jste nemuseli řešit složenky ani dětské plínky, maximálně to, jestli vám vyjdou baterky do diskmana na celý den. A my si teď jednu 90 dáme, já ji mám osobně moc ráda, taková pohodová, do pohodového léta. A vlastně celkově Sheryl Crow je taková moje letní srdcovka, hrozně ráda ji poslouchám třeba v autě. Tak si ji už

0: Moje děti vždycky zpívají volant, volant, ale je to volám. Volám a Miraj na Radio Orion.
1: Jsme Hit Radio Orion a Moravu a Slezsko známe jako svoje boty.
0: Dneska je poslední možnost vyhrát si 2000 korun na plnou nádrž. Pošlete nám na náš WhatsApp info o dopravní situaci, které jste svědkem. 724-299-199, to je to číslo. Tady přijímáme vaše hlasovky i krátké zprávy s tím, co se u nás kde děje na cestách. Odpoledne vylosujeme jednoho posledního vítěze a pošleme mu dvojku na Benál. Předem děkujeme za vaše info.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Psychiatrická nemocnice v Opavě přijme všeobecné sestry, včetně absolventů se zájmem o psychiatrii. Vstřícné pracovní podmínky, 6 týdnů dovolené. Více na www.plnopava.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
3: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
5: Kolo? Ve vzduchu? Jo, slyšíte správně. Na stezce Valaška vás čeká jedinečná atrakce, co vám vezme dech. A pak ho zase vrátí. Přijďte zjistit, jestli zvládnete šlapat nad stromy. Skybike? Kolo trochu jinak.
6: Stezka Valaška.
7: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
8: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa.
9: Mirá.
10: Rybičky.
9: Migové.
10: Jdeme na Hrady.
9: 8 hradů.
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa.
9: Harley.
10: Tomáš Klus.
9: Xindl X.
10: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do dnešní půlnoci na www.hrady.cz.
9: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
10: www.hrady.cz.
11: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Pro doma.
12: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
13: Rozpalte grily a schutí do řeznictví H plus H. Tam na vás čekají špekáčky, klobásy, marinovaná žebra, marinovaná masa, stejková masa, hamburgery a další speciality na grill. Vaše grilování začíná u nás na podnikových prodejnách řeznictví H plus H.
14: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Opavě v Basketbalové ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90. Sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
1: Hit Radio Orion.
15: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: dopravní servis z Moravy a Slezska na dálnici D1 na 333. kilometru směrem od Olomouce na Ostravu. Zasahuje do pravého pruhu kamion s defektem, na silnici leží kusy pneumatik a řidič toho kamionu se snaží sám odklízet, tak tam buďte velmi opatrní. A na Přerovsku na výjezdu z Troubek na Vlkoš se srazilo osobní auto s dodávkou, tam taky počítejte s nějakým tím omezením. Co se děje na cestách, to pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Datart je zpátky. Právě jsme pro vás od čtvrtka znovu otevřeli naši prodejnu. Najdete nás v Třinci u Kauflandu. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Rychlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
2: Letní slevy právě odstartovaly!
3: Zažij léto naplno!
2: Když zábava,
3: tak Mironet!
2: Klikni dvakrát!
4: Procestovat Evropu za jedno odpoledne? Ano! Shopland Ostrava vás zve v pátek 26. června od 12 do 18 hodin na zahájení interaktivní výstavy Poznej Evropu. Projděte 15 evropských zemí, objevujte, hrajte si a poznávejte. Výstava trvá do 24. července a školáci, pozor, za vysvědčení získáte v pátek zdarma popcorn nebo cukrovou vatu. Těšte se i na soutěže a skvělé odměny. Shopland Ostrava.
5: On air,
6: online
5: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
7: Krásné dopoledne, je 11 hodin. Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a vládou Andreje Babiše kvůli české účasti na červencovém summitu NATO v Ankaře nekončí. Hrad a Černínský palác se teď přou o to, kdo českou delegaci povede. Podle ministra Macinky to prezident rozhodně nebude. Více než polovina dlouhodobě měřících stanic v Česku včera překonala teplotní rekord pro 25. červen. Nejvyšší teploty se na řadě míst pohybovaly kolem hranice supertropického dne, tedy 35 stupňů. Nejvíc naměřili v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia. Extrémní teploty trápí taky zvířata v zoologických zahradách. Zvláštní péči vyžadují zejména druhy pocházející ze severských oblastí. Jak je pomáhají ochlazovat například v olomoucké zoo, nám prozradí tamní mluvčí Iveta Gronská.
8: To ochlazování probíhá několika způsoby. Jednak mají napuštěné nejrůznější bazénky, jednak třeba sobě mají možnost se vysprchovat a to doslova. Jiná zvířata třeba chladíme tak u medvědů baribalů, tak je chladíme takovými zamraženými koulemi, které připravujeme tak, že nasypeme do kýble množství ovoce, které jim velmi chutná.
7: V ostravské zoo zase hojně využívají mlžné sprchy, které si užívají jak zvířata, tak i návštěvníci. Fotbalisté Turecka se rozloučili s mistrovstvím světa výhrou 3-2 nad vítězem skupiny D USA. Spojené státy po dvou výhrách zakončily skupinu porážkou, která ale už nic nezměnila na jejich prvním místě ve skupině. Ve vyřazovací fázi budou hrát s Bosnou a Hercegovinou.
9: MPO Matrace, česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů, vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na mpo-matrace.cz.
0: Bude jasno, bude horko, bude hic. Teploty vysoké, 30 až 35 stupňů, na horách 24 až 28. Co k tomu říct, já si jdu zesílit klimatizaci.
5: Hit Radio Orion.
0: Po 11. s vámi Karla Michalíková, doufám, že se máte hezky, i když se vám stehne lepí k židli. Tohle druhu, hodně pijte. Hit Radio.

A když jsme u těch cizinců, jo, tak Češi si čím dál častěji kupují domy v Chorvatsku. A třeba i vás už to napadlo, že byste si tam něco pořídili. Ale víte, co je na tom jako největší paradox? Že některé baráčky v Chorvatsku vyjdou levněji než rodinný dům v Ostravě. A aby toho nebylo málo, tak na rekonstrukci si tam často Češi vozí české řemeslníky. No, takže to vypadá, že si do Chorvatska už nevozíme jenom paštiky a řízky. Nově tam vozíme zedníky, elektrikáře, instalatéry. Jestli to takhle půjde dál, tak za pár let přijedem do Chorvatska na dovolenou a soused odvedle už na nás zavolá. Nazdar, Franto, pojď se podívat, jakou mám hezkou fasádu. No, to bude jak na Karlově mostě, tam tož nepotkáš žádného Pražáka. Chorvatsko bude nový Karlov most. A kdo letos jede do Chorvatska, přihlaste se, já i na vás je.

0: Human.
1: Don't put your blame on me.
0: Human.
2: Rekom byl jmén na Hydrádiu Orion, co se snažila napodobit ten jeho hluboký hlas, ale prostě to nejde. A teďka prosím vás, já obdivuju všechny tatínky, kteří nás poslouchají a kteří v létě berou děti ven. Bez kšotovky, bez pití, bez svačiny, ale mají to úplně jako na parku. Jo, jim v klidu je vezmou ven, bez kšotovky. Za to mým a minky, my vždycky, když je bereme na slunko, máme batok, jak na týdenní nějakou expedici třeba do Himalají. Takže vlhčené ubrousky, náhradní tričko balíme, opalovací krém samozřejmě, pití, že to je důležité, sušenky. Prostě balíme půl domácnosti. Tatínek, ten vezme jenom klíče od auta, děcka a jde. A víte co? Oni se většinou všichni vrátí živí. To je prostě ta odvaha, kterou já jako matka tří dětí asi nikdy nepochopím.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Nechte se vtáhnout do historie Dolních Vítkovic. Komentované prohlídky národní kulturní památky probíhají každý den. Okruhy a časy, včetně návštěvy Bolt Tower a Bolt Café, najdete na dolnivítkovice.cz. Těšíme se na vás každý den. www.dolnivítkovice.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Když vybíráte maso pro rodinu, chcete mít jistotu, že víte, odkud je, že je čerstvé, kvalitní a že jste vybrali dobře. Proto v řeznictví Rabit nabízíme výhradně české maso z českých chovů. Maso, u kterého známe celý jeho původ. Z české farmy až na náš řeznický pult. Nyní v akci vepřová kýta bez kosti chlazená 1 kg za 99,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
9: Planeo otevřelo z brusu novou prodejnu v Retail Parku Opava. Oslavte to s námi bezkonkurenčními zaváděcími cenami pro první zákazníky a dopravou zdarma. Akce platí do 6. července. Planeo.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Nastartujte motory! Od 19. června do 5. července ovládne obchodní centrum Breda v Opavě Breda

0: vypne naplno. Velký motosraz, našlapaný program a ta nejlepší motorkářská atmosféra. Nenechte si ujít akci roku. Breda Motoshow. Pořádají OC Breda a Motoscoot.
1: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Orion.
2: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte

Ladíte Rádio Orion. Svátek má Adriana. A právě Adriana nám teď budeme i hrát. A nejenom jim, ale taky učitelkám. Já jsem vybrala dva vzkazy z našeho WhatsAppu. Ahoj Orionku, moc prosím, zahraj tam něco od Činasky pro naši skvělou kolegyni Adrianu k jejímu dnešnímu svátku, že ji máme moc rádi. A přejeme jí hlavně hodně zdravíčka, taky už konečně nějakého pořádného chlapa, holky z fakultky. Ještě Karolínka, chtěla bych nechat zahrát všem skvělým učitelkám k jejich poslednímu dni ve škole. Hlavně ale paní učitelce Jarce Šenová, která už odchází do důchodu a zkázat jí, že byla nejlepší učitelka, jakou jsem si mohla přát. Jaruško, děkujem za vše, Karolínka a Miruška. Tak takové krásné zprávy nám tady chodí. Adrianě i učitelkám, i paní učitelce Jarušce, teď posíláme Činasky, hezké prázdniny.

0: končí škola, startují nám prázdniny. 1,3 milionu dětem dneska končí pevný režim a začíná vlčení. Jejda, mane, já mám doma 3 děti, z toho už i to poslední v září nastupuje do školy, takže to bude hodně veselé. Hlavně teda my rodiče přes ty prázdniny, tak bychom zasloužili metal. To je prostě jako projít se Jurským parkem a krotit tam dinosaury, je to nemožné. Vykašlete se na to. Však ty děcka si nějakou zabavu taky najdou sami, jo? Nemusíte jim vymýšlet program na každý den, celé 2 měsíce, fakt ne. Myslete i na sebe a na své duševní zdraví, milí rodičové. Je před váma dovolená, určitě se těšíte, akorát víte, jak to je. Dovolená, to je akorát místo u moře, kde se o děti staráte pořád stejně. Jo, takže to přežijte, užívejte prázdniny. S vámi se dnes loučí Karla a zase v pondělí, čau.
1: Dopravní hlídka Hit Rádia Orion. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Moravy a Slezska? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 724 299 199. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Orion, tvůj parťák na silnicích Moravy a Slezska.
2: A pro bezstarostnou jízdu s tvým vozem Škoda jsme tady my. Autodům Vrána z Havířova. Autorizovaný servis, karosárna, lakovna, Škoda Plus i prodej nových vozů.
3: Datart je zpátky. Právě jsme pro vás od čtvrtka znovu otevřeli naši prodejnu. Najdete nás v Třinci u Kauflandu. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Rychlártem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
6: Taky nechcete končit léto větou?
7: To zase nějak uteklo, viď?
6: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
8: Mami, ten Superland byl boží.
9: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
10: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
11: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
12: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
13: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
12: Romantika.
13: Sportáky.
12: Zábava pro děti a mnohem víc.
13: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
14: Firma na zážitky. CZ.
15: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
16: Zapomeňte na nudu a naskočte na vlnu letního stylu. V obchodním centru Breda Weinstein Opava právě startují nejžhavější letní slevy. Ulovte si v Bredě luxusní módní kousky za naprosto bezkonkurenční ceny. A dáme vám ještě víc. V naší nově otevřené prodejně Half Price nakoupíte světové módní značky rovnou za polovinu. Vaše stylové léto začíná právě teď v Bredě. Více na ocbreda.cz.

0: www.italska.cz.
1: Buongiorno. Italské dny v Prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
2: Když vybíráte maso pro rodinu, chcete mít jistotu, že víte, odkud je, že je čerstvé, kvalitní a že jste vybrali dobře. Proto v řeznictví Rabit nabízíme výhradně české maso z českých chovů. Maso, u kterého známe celý jeho původ. Z české farmy až na náš řeznický pult. Nyní v akci vepřová kýta bez kosti chlazená 1 kg za 99,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
3: Planeo otevřelo zbrusu novou prodejnu v Retail Parku Opava. Oslavte to s námi bezkonkurenčními zaváděcími cenami pro první zákazníky a dopravou zdarma. Akce platí do 6. července. Planeo.
4: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
5: Prosím vás, kdybyste hledali tátu roku?
6: Našli jste, jsem tady.
5: I takhle zněla dnešní snídaně.
6: Co pak teda ty rodiče dělají s těma dětma, když se z toho táboru vrátí?
5: No to je právě to.
7: Jsi říkal, pošli na tábor na 2 měsíce, jak bude klid.
6: Přesně. A ono to je teda na 2 týdny jenom. A tak existuje nějaký 2měsíční tábor,
5: ne? Určitě ne.
6: No určitě ne.
5: Určitě ne.
6: Tak pojede na 4, no.
4: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Pozor, aktuálně na trase z Fulneku na Bělotín u přemostění dálnice D1 teď probíhá údržba kanalizace. Počítejte tady s omezením. Silničáři tu budou asi ještě 2 hodiny. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Planeo otevřelo zbrusu novou prodejnu v Retail Parku Opava. Oslavte to s námi bezkonkurenčními zaváděcími cenami pro první zákazníky a dopravou zdarma. Akce platí do 6. července. Planeo.
5: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a slez patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipi dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti.
6: Jdeme!
5: Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
13: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
14: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přijel Cejdaňková. Současná vlna veder tuzemské energetické sítě neohrozí. Nejčastější spouštění klimatizací zvýšilo spotřebu elektřiny oproti normálu v období provozní špičky zhruba o 1 až 2%. Zatížení sítí je ovšem ve srovnání se zimou o více než třetinu nižší. Současné horké počasí dává zabrat nejen lidem, ale také rostlinám. Nejvíce patrné je to u trávníků. Proč tomu tak je, vysvětluje ochránce přírody Vilém Jurek.
15: Když dojde při tak vysokých teplotách k seči a je odebraná poměrně velké množství biomasy, trávníky nám sežloutnou a víceméně svůj život přechází do podzemních orgánů a čekají na dobu, kdy zaprší a kdy se ochladí.
14: Kromě rostlin jsou teď podle Jurka v ohrožení živočichové, nedostatek vody a přehrátá krajina jim stěžují hledání potravy i ukrytů. Poslanci by se dnes měli vrátit ke schvalování návrhu zákona o státních zaměstnancích. Ten má podle tvůrců ze řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Z opozice zaznívají obavy ze snadnějšího propouštění odborníků a z politizace státní správy. Teď ještě pohled k nám.
0: V Ostravě výjíždějí kropící vozy. Ostravské komunikace je nasazují v tropických dnech. Jsou vybavené speciálními tryskami, které vytvářejí jemnou vodní mlhu a ochlazují rozpálené povrchy. Vozy výjíždějí zejména do nejvíce prohřátých částí města, jako je centrum Ostravy, Poruba, Ostrava Jih, Vítkovice nebo Mariánské hory.
16: MPO Matrace, česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů, vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na mpo-matrace.cz.
0: Teploty letí nahoru, dneska na Moravě a ve Slezsku naměříme až 34 stupňů ve stínu. Vrchol veder má přijít v neděli, kdy bude až 39 stupňů Celsia.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
17: 12 hodin, 2 minuty, je to tady pravé poledne, poslední srdcovky školního roku 2026. Wow, toto uteklo. Přeju pohodový den, velmi tropický den samozřejmě, tak si to osvěžíme dalšíma legendárníma hitama. Dáme si 80, dáme si 90, teď jako první srdcovkou i hit z roku 2001 a německý DJ Kate Resit, hit Life is too short. No a zároveň Dneska bych chtěl vědět vaše vysvědčení, jo? Pojďme zavzpomínat v rámci dnešních srdcovek, ale pojďte se pochlubit tím, čím se normálně nechlubíme, jo? Hele, samejma jedničkama to se umí chlubit každý, ale měli jste nějaký průšvih na vysvědčení? Já nevím, dvojku schování, propadli jste z nějakého předmětu, prostě stalo se vám to. Já se přiznám, že třeba na základní škole v 8. třídě jsem na vysvědčení měl ředitelskou dutku a jen tak jsem utekl dvojce schování. A je to venku. Ty jste na řadě vy. 777-937-777 je WhatsApp Hit Rádia. Těším se moc na vaše zprávy i hlasovky.
1: Hit Rádio Orion.
17: A teď srdcovka číslo 1. Life is too short. Kate Resit. To se vám bude líbit.

0: Kate Resit, Life is too short, a teď určitě poznáváte také i nekonečný příběh. Jasně. Jestli jste si doteď říkali, já tu melodii od někud znám, tak nemáte zač. Never ending story.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: No a nekonečný příběh, tak to je taky vysvědčení, že jo, který se dneska opět nosí domů. A já jsem se vás ptal, jestli se můžete taky pochlubit s něčím, s tím se normálně jako nechlubíme. Jestli jste měli nějaký průšvih na vysvědčení. A mám tady hlasovku.
3: Ahojky, tady Jarka. Tak já se teda pochlubím taky, já jsem též měla ředitelskou důtku a dvojku schování, ačkoliv do dneška to nechápu, já byla hroznej sprateček, ale prostě fakt hroznej. A dodnes, když se setkám se svými spolužáky, když máme třeba nějaké sezení v hospůdce po letech, tak si mě každý pamatuje jako tu strašně zlobivou holku.
0: Děkuju za hlasovku, já bych na to byl pyšnej. To se prostě pamatuje hezky. Díky. Co vy, měli jste nějaký průšvih na vysvědčení? Dejte taky vědět na 777-937-777 a já vám tady dám srdcovku s číslem 2. Klidně u toho můžete plakat, ono jak jsme jako celý spocený, tak to nebude vidět. Oscarový hit z 90. let. Legendární film Philadelphia, Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Na Hit Radio.

0: Holky Spice Girls jenom pro vás, Wannabe, další srdcovka na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A musím teda jako říct, že když koukáme do zpráv na WhatsApp 777-937-777, tak se nestačím divit. Děvčata a holky, masakr teda. To je jedna dvojka schování za druhou, dokonce i trojka. Tady třeba Jana píše, ahoj Jirko, tak já měla na střední dvojku schování za neumluvené hodiny a kouření na záchodě. Zdraví Jana. Další zpráva je taky od Jany a ta píše, tak já se teda taky přiznám, v 9. třídě jsem dostala trojku schování za záškoláctví. To byl tenkrát takový průšvih, že jsem sekala latinu celou střední a ani jeden den jsem za školu nešla. Tenkrát mě přišla zmlátit i babička. Přeju pěkný den. Zajímavý. Tak a co vy, chlapi? Vy jste jako úplně jako vzorní? Vzorňáci, jo? U nás na západě Čech se říkávalo vzorňácí. Dejte vědět, 777-937-777 a my si dáme mezi tím další srdcovku a ty trošičku ze stárnem. Půjdeme do roku 1981, tohle je hit, který už má šediny v roce 2026, ale stojí za to si ho připomenout. Takže, kdo jste taky udělal nějaký průšvih na vysvědčení, pojďte dát ruku nahoru, normálně se přilažte, jak tady zpívá Otavan, pojďme dát všichni pruseráři, hands up!

0: Radio Simple Plan ve 12 hodin 21 minut.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Dneska vzpomínáme na vaše průšvihy ze školy, co jste si přinesli domů na vysvědčení a na věci, se kterými jste se prostě nepochlubili ani doma svým dětem. Jako píše Petr, ahoj, tak dneska do rádia řeknu něco, s čím jsem se opravdu nepochlubil ani vlastním dětem. Měl jsem dvojku schování za to, že mě načapali s cigárem na dívčích záchodech. Šel jsem na to fikaně, většinou kontrolovali jenom klučičí záchody. Já jsem šel na dámský nebo na dívčí a tam zrovna vykonávala svou potřebu paní ředitelka. No jo, karma. Tak krásný, díky. Co hlasovky?
2: Krásné dopoledne. Tak ani já jsem nebyla lepší, musím se přiznat. Nevím, jestli to byla 6. nebo 7. třída. Jsem dostala třídní důtku za to, že jsem řekla své spolužákyni, že je zmije jedovatá. No, mně to nepřišlo nic špatného, ale když si to zasloužila, ale bylo to rychlý. To je jen tak pro úsměvné dopoledne, nebo vlastně odpoledne. Krásné odpo, hela.
0: Děkuju taky moc za zprávu. Ty zmije jedovatá. V čem to bylo? To bylo v nějakém filmu. Ve kterým? Mrazík! Určitě! Nastjo, ty zmije jedovatá, určitě, to je s mrazíkem. Ale hezky, dobrý. Jinak hymží se mi to tady samýma dvojkama a trojkama schování. Tady ještě v rychlosti Eva. Pěkný den, taky se přiznám, na průmyslovce jsem měla nejdříve ředitelskou dotku a pak aj dvojku schování za neomluvené hodiny. Šla jsem to říct nejdříve tačkovi, ten se jenom usmál a mávnul nad tím rukou a prý to mamce nějak vysvětlí. Mamka je hrozný generál, ta by mě přizabila, tak taťka už dopředu želil průšvihy. Zdraví Eva, to je tak krásný, to je tak krásný. Slibte mi, že jednou to řeknete i vašim dětem. Jo? Někdy, až budou dospělí samozřejmě, tak se taky pochlubte. Díky moc za všechny zprávy, které jste mi poslali. Jsem rád, že tady nemáme jenom vzornou třídu, ale že jste si užili taky trošku srandy v těch školských letech. My si dáme za chviličku srdcovku na přání. Která to dneska bude? Tak to nevím. To nevím, no. Ale protože je pátek, tak bude narozeninová. Takže ještě v rychlosti 777-937-777. Napište mi rok, ve kterém jste se narodili a já z toho roku zkusím najít nějakou fakt jako topovou věc. Za chviličku, srdcovka na Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nechte se vtáhnout do historie Dolních Vítkovic. Komentované prohlídky národní kulturní památky probíhají každý den. Okruhy a časy, včetně návštěvy Bolt Tower a Bolt Café, najdete na dolnivítkovice.cz. Těšíme se na vás každý den. www.dolnivítkovice.cz.
4: Zahrádka Dakota u Bělského lesa opět žije. Grilujeme, čepujeme a těšíme se na vás. Přijďte na jedno. Zahrádka Dakota u Bělského lesa.
5: Procestovat Evropu za jedno odpoledne? Ano! Shopland Ostrava vás zve v pátek 26. června od 12 do 18 hodin na zahájení interaktivní výstavy Poznej Evropu. Projděte 15 evropských zemí, objevíte

0: levnězčiny.cz. Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
5: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
7: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Planeo otevřelo zbrusu novou prodejnu v Retail Parku Opava. Oslavte to s námi bezkonkurenčními zaváděcími cenami pro první zákazníky a dopravou zdarma. Akce platí do 6. července. Planeo.
11: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
14: Hit Radio. Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: is falling
1: down. Leony s hitem Don't Worry, je 12 hodin 34 minut, posloucháte Hit Radio.
2: Největší hity,
3: největší srdcovky.
1: A pojďme si teď spolu zahrát takovou hru, připravte si mobilní telefony, budete je potřebovat a rovnou si naťukejte číslo 777-937-777. Možná pro jistotu dopředu si ho normálně uložte jako Hit Radio, ať to máte úplně jednoduchý, protože je před námi srdcovka na přání a já se nemůžu rozhodnout. Jdeme do roku 1984. Chtěl jsem, abyste mi napsali, v jakém roce jste se narodili, tak pokud zrovna tohle je tedy váš ročník, ne ročník, ale rok, 1984, tak tady jsem našel dva naprostý hudební klenoty. A nevím, prostě nevím. Ten první hudební klenot je Prince. Tohle je nádhera. Tohle může už za chviličku hrát. A nebo ten druhý hudební klenot, mezi kterým se rozmýšlím z roku 1984, je tohle. To je souboj titánů normálně, to jsou dvě velmi těžké váhy. A já bych teď chtěl vědět, co byste chtěli slyšet z roku 1984. Tak napište, jestli Krotitelé duchů, anebo Prince. Jo, klidně ať je to co nejrychlejší, dejte tam jenom duch nebo prince. A úplně první zpráva to rozhodne. A ta úplně první zpráva už tady je. Nemám tady podpis, což nevadí, ale vidím, že se ještě jako píše, tak schválně, jo. Carlos, ještě to dopsal. Carlosi, byl jsi fakt jako první, byl jsi první a rozhodl jsi, že dneska z roku 1984, ano, se vydáme po stopách duchů. Na každém maškarním bále se objeví někdo, kdo jde za Krotitele duchů. Mimochodem, režisér tohoto filmu byl slovenského původu. Tak si ten pátek pojďme zpříjemnit. Dejte se volume doprava, vykašlete se na to, že se venku nedá dejchat a pojďte se trošku zapotit. Ray Parker Junior a Ghostbusters!

0: Will Smith Stargazing, tedy pozorování hvězd. Ty hudební hvězdy našich srdcí, tak ty už jsou za námi, srdcovky pro dnešní den končí. Samozřejmě, že i dnes máme pro vás další dávku legendárních hitů z 80. 90. lety z milénia, protože večer od 18 hodin až do 21, tak můžete poslouchat náš speciální pořad Hit Radio Klasik, kde právě tyhle hity zazní. Dneska je pátek, takže v trošku možná i popovějším rytmu, jo, a stylu hlavně. Já jsem Jirka Pelnář, jsem moc rád, že posloucháte Hit Radio a že i ten poslední den školy trávíme takhle společně, že vzpomínáme i na školní průšvihy, vzpomínáme na krásné hity, no a my v tom dál budeme pokračovat. Do 13. hodiny nabídnu ještě například Bruno Marse, nebude chybět ani skupina Krištof. No a když už teď bylo těch pozorování hvězd, tak jenom kdybyste chtěli, tak dneska v noci bude asi 30 stupňů, takže kdy jindy vyrazit někam na vyhlídku a pozorovat noční oblohu než dneska, protože ta tropická noc, kdo ví, jestli náhodou není jedna z těch posledních. V pondělí začínají prázdniny, je teda úplně jasný, že od pondělka už bude jenom pršet. To je Murphyho zákon schválnosti, který u nás v našem životě v Česku funguje pořád. Tak buďte s námi, za chviličku nejnovější zprávy.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku.
2: Teď něco, co v Nové Karolině jen tak nepřehlédnete. V Ostravě se rozjela výstava Hrdinové na šrot. Není to žádný recyklační chaos, ale pořádná jízda filmových legend. Batman, Spider-Man, Groot, Vetřelec nebo Wednesday. Všichni z kovového šrotu a všichni pěkně naživo přímo ve foru Nová Karolina. Úchvatná výstava je v celé Karolině až do 28. června, tak neváhejte a nenechejte si tuhle unikátní podívanou ujít. Hrdinové na šrot ve foru Nová Karolina.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.
3: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: V zahradnictví z Pomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl, vaše online zahradnictví.
7: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
8: Levněji už to nejde!

0: nejvyšší bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Zapomeňte na nudu a naskočte na vlnu letního stylu. V obchodním centru Breda Weinstein Opava právě startují nejžhavější letní slevy. Ulovte si v Bredě luxusní módní kousky za naprosto bezkonkurenční ceny. A dáme vám ještě víc. V naší nově otevřené prodejně Half Price nakoupíte světové módní značky rovnou za polovinu. Vaše stylové léto začíná právě teď v Bredě. Více na ocbreda.cz.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte.

0: Planeo.cz.
1: Planeo otevřelo zbrusu novou prodejnu v Retail Parku Opava. Oslavte to s námi bezkonkurenčními zaváděcími cenami pro první zákazníky a dopravou zdarma. Akce platí do 6. července. Planeo.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Oscarový hit Hunter X. Pokud máte děti na prvním stupni, tak předpokládám, že tuhle píseň stejně znáte. Každý den vám hraje doma v tom seriálu. Tak teď alespoň takhle pro připomenutí i na Hit Radio. Tohle byl poslední hit mezi 12. a 13. A my jdeme taky na aktuál.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na Frýdecko-Místecku ve Pstruží se srazila dvě osobní auta, dejte pozor. No a na Karvinsku v Havířově na hlavní třídě za kruhovým objezdem se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Klikni! Co frčí tohle léto?
4: Ravensburger kavetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
3: Ideální na prázdniny.
4: Doma, venku, na dovče.
3: Beru!
4: Budeš hry, tak Mironet!
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
6: Výjimečné nemovitosti si zaslouží výjimečný servis. Realitní kancelář Svoboda & Williams nově v Ostravě na adrese Velká 1 v Nových Laubech. Více na svobodawilliams.com.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 13. hodina, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Letošní komunální volby se uskuteční podle očekávání 9. a 10. října společně s prvním kolem senátních voleb. Předpokládané druhé kolo senátních bude 16. a 17. října. Termín stanovil prezident Petr Pavel. Regionální volby se musí konat vždy v pátek a v sobotu 1. úplného říjnového týdne. Ministr školství Robert Plaga chce, aby rozpočet ministerstva školství v příštím roce meziročně vzrostl o desítky miliard korun. Řekl to dnes ve Velkém Ořechově na Zlínsku, kde předával školákům vysvědčení. Letos pracuje ministerstvo školství podle schváleného rozpočtu s výdaji 284 miliard korun. Dnes se připomínáme Mezinárodní den boje proti drogám. Cílem je upozornit na rizika spojená se zneužíváním drog a nezákonným obchodováním s nimi. Co všechno můžou způsobit, řekne policejní preventistka Monika Šindlová.
10: Zneužívání drog vede k vážným zdravotním problémům. Například jde o poškození jater, ledvin nebo rozvoj duševních poruch, jako je deprese, paranoia či úzkosti. Drogy vedou i ke kriminalitě, ztrátě zaměstnání, rozpadu rodinných vztahů nebo bezdomovectví.
9: A důsledky užívání drog se netýkají jen závislých. Dopadají také na zdravotnictví, policii, soudy a sociální služby. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Pořadatelé větších akcí v Moravskoslezském kraji, které se mají konat o víkendu, neuvažují kvůli očekávaným vedrům o jejich zrušení. Zaměří se na ochlazování vystupujících nebo zajištění dostatečného množství studených nápojů. Návštěvníky vyzývají, aby nezapomínali na pokrývky hlavy a opalovací krémy. Ostravou taky projíždí i kropící vozy.
11: MPO Matrace, česká výroba. Kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na mpo-matrace.cz.
1: Na Moravě a ve Slezsku je slunečno a tropy, bude jasno, během odpoledne přechodně místy polojasno, nejvyšší teploty 30 až 34 stupňů, v Beskrych a Jeseníkách pak až 8.

dopoledne, jsem rád, že i v pátek po vysvědčení posloucháte Hit Radio. Pokud už jste na cestě, že jedete někam na dovolenou, no tak snad teda máte v autě příjemněji, snad tam máte i dostatek vody, no a snad máte dobrou náladu, jo? Hele, na druhou stranu, pokud to vysvědčení nebylo úplně podle vašich představ, co vám domů děti přinesly, tak jste taky nebyli úplně svatý, ne? Tak je to jenom vysvědčení. A myslím si, že je důležitý nebrat se tak vážně. A to umíme i my tady na Hit Radio. Tak se pojďme dát první hit v této hodině, takový, který byste absolutně nečekali. Rok 1984.

Nebojte se, pořád posloucháte Hit Radio, jenom je nám možná trošku horko, a tak jsme se maličko zbláznili, ale proč ne, teď nám začínají prázdniny. Rok 1984, Pepa Melen, nádhera.

Na páteční odpoledne po obědě Shane Ward. Teď už je venku fakt jako nechutně, jo, na rovinu. Takhle po tom pravým poledni nic příjemného a bude to ještě horší, víme to dobře. O víkendu mají padnout 40, teplotní rekordy přepíšou naší českou historii, tak pokud půjdete ven, nezapomeňte se namazat 50, když možná, ono vlastně jako v tomhle vedru, ono je to asi úplně jedno. Myslím, že dokonce místo opalovacího krému můžete rovnou použít grilovací koření, protože... To nemá vlastně jako smysl. Myslím, že dokonce místo opalovacího krému můžete rovnou použít grilovací koření, protože to nemá vlastně jako smysl.

0: Lasgo na Hit Radio, tedy belgická zpěvačka. Když jsme v té Belgii, tak Belgie na mistrovství světa ve fotbale taky teda zažívá docela studenou sprchu, což v těchto tropech zní jako super věc, ale realita je samozřejmě jinde. Belgie je jasný favorit skupiny a teď dokonce to vypadá, že by ani nemuseli postoupit stejně tak jako Česko do vyřazovacích bojů. Úlet, mazec. Je před nima například i Egypt, i Irán. Já si říkám, že těch překvapivých výsledků je letos teda na šampionátu až. No a pro nás to teď bude ještě náročnější, protože pokud sledujete fotbal, tak určitě víte, že Patrik Šik, náš útočník, pověsil repre kopačky na hřebík a my tak musíme najít někoho, kdo si vezme dres s legendárním číslem 10 na sebe a s ním i zodpovědnost. A nebude to nic jednoduchýho. Čeká nás asi složitá cesta, ještě navíc, když nám potom po mistrovství světa začne Liga národů a tam máme ve skupině Anglii, Chorvatsko a Španělsko. No vidíte. A zítra bude horko. Já myslím, že teprve to pravý horko ještě přijde, se proti ním postavíme. To bude hodně zajímavý. I got a feeling, mám takový pocit, že nám bude horko všem. Ale ještě je to spousta času, pořád se můžeme ještě jako natrénovat. Za chviličku, Black Eyed Peas, I got a feeling, na Hit Radio.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa,
2: Mirá,
3: Rybičky,
2: Migové,
3: jdeme na Hrady.
2: 8 hradů,
3: 8 víkendů,
2: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa,
2: Harley,
3: Tomáš Klus,
2: Single X.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do dnešní půlnoci na www.hrady.cz.
2: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
3: www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
5: Nastartujte motor!

0: vypukne naplno. Velký motosraz, našlapaný program a ta nejlepší motorkářská atmosféra. Nenechte si ujít akci roku. Breda Motoshow. Pořádají OC Breda a Motoscoot.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Klikni! Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
3: Co to je?
2: Minecraft Explorers od Ravensburgeru. Karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy.
3: Ideální na léto s kámošema.
2: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček.
3: Tak to beru.
2: Když hry, tak Mironet.
4: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
5: Největší výběr vozů Renault a Dacia na severní Moravě? Jedině v Bono Auto. Přijďte si pro svůj nový vůz ještě dnes. Najdete nás v Ostravě Porubě, Frýdku Místku a Novém Jičíně. Bono Auto, váš dealer značek Renault a Dacia. Skladové vozy i hned k odběru. Vůz Renault a Dacia od nás? To je Bono Auto.
6: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána,

na Hit Radio ve 13 hodin 37 minut. Posloucháte Hit Radio. Už jste v autě? Dneska to bude jako náročnější než jindy. Hlavně teda večer, nejenom kvůli počasí, ale spoustu lidí nechává odjezd na prázdniny až na večer a na noc, což je rozumný, že jo? Protože v tomhle vedru to je fakt peklo, to víte sami, pokud teď řídíte. No a my to pro vás sledujeme, takže dostanete z našeho vysílání aktuální info z dopravy a vlastně vy nám s tím můžete taky pomoct, stačí na WhatsApp poslat zprávu nebo hlasovku, když natrefíte na nějaký problém a my vám ještě navíc za to dáme dvojku na benzín, jako poděkování, že jste součástí dopravní hlídky Hit Radio. Podrobnosti buď na našem webu, anebo samozřejmě dneska odpoledne mezi 15. a 18. Protože poukaz na benzín rozdává naše odpoledne.

0: Jašel si ten hosty na Hit Radio. Bude 2:45. Jestli máte na sobotu nějaký plány, nebo i na neděli samozřejmě, chcete vyrazit na nějaký koncert, festival, doporučuji, podívejte se vždycky na sociální sítě, po případě na internetové stránky, jestli náhodou to nebude zrušený, protože v Česku se spoustu akcí ruší kvůli těm 40, protože samozřejmě víme, že to je o zdraví. Co se ale neruší, tak se neruší velký koncert skupiny One Republic, který bude na letiště Praha Letňany zítra večer. Tom Grinen bude předskakovat a One Republic potom večer rozpálí to svoji mega show. No a proč o tom mluvím? Protože za prvý je to dobrá zpráva, že to neruší, a za druhý, tady pro vás mám dva lístky. Budu vám je rozdávat dneska po 14. hodině, tak buďte s náma.
1: Z práce domů to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp, a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Orion a Moravu a Slezsko známe jako svoje boty.
2: Zavířovat do Ostravy u odbočky na Šinou, v sobě dvě auta.
1: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Orion.
3: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka, úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
5: Navštivte zámek Frištát a poodhalte příběh dynastie Larišménychů, která formovala moderní Slezsko a udělala z Karviné průmyslovou velmoc. Čekají vás luxusní komnaty, jízda historickým kočárem i poklady Národní galerie. Více na zámek-frištát.cz.
6: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky. To je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
7: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k

0: Více na scoutská.cz.
1: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku. Bum.
2: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista. Pro doma.
3: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
4: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí, a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti. Jdeme! Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
5: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Opavě v Basketbalové ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90. Sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Be Mine na Hit Radio. Za 2 minuty budou 2 hodiny odpoledne. Máme pro vás aktuální zprávy. Lucie nám řekne všechno, co potřebujeme vědět. A ještě předtím rychlý pohled na aktuální dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska v Bruntále v ulici Květná bourala 2 osobní auta, projíždějte s opatrností. No a na dálnici D1 na 306. kilometru směrem od Ostravy na Přerov překáží na vozovce pneumatika. Dejte tam pozor. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Datart je zpátky. Právě jsme pro vás od čtvrtka znovu otevřeli naši prodejnu. Najdete nás v Třinci u Kauflandu. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Rychlártem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum na Nuk za 29,90 a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa, to dobré začíná u nás.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan, více na Nissan.cz.
4: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přelci Daňková. Hasiči čekají o víkendu více výjezdů kvůli vedrům. Lidem doporučují zvýšenou opatrnost. Co přesně to znamená, vysvětluje jejich mluvčí Kristýna Posekaná.
3: My pořád apelujeme na všechny, aby sledovali ty výstrahy meteorologů. Tam, kde platí už třeba nebezpečí požárů, jako je ten Jihomoravský kraj, tak tam opravdu doporučujeme všem vůbec, aby nerozdělávali ohně v přírodě. Je sucho, může taky foukat. A to všechno přispívá potom ke vzniku a potenciální taky šíření požárů v přírodním prostředí.
2: V těchto horkých dnech bychom měli dodržovat také pitný režim a pohybovat se zejména ve stínu. Policie našla pohřešovanou 13-letou dívku z Tachovska. Ve čtvrtek se šla vykoupat ve Stříbře a domů se nevrátila. Je v pořádku. Z důvodu zhoršeného psychického stavu ji policisté předali do péče záchranářů. Paliva na Slovensku minulý týden výrazně zlevnila. Cena nafty u čerpacích stanic v zemi už dosáhla svého minima od začátku března, kdy pohonné hmoty začaly zdražovat kvůli válce na Blízkém východě. Mezi Natural byl nejlevnější od druhé poloviny března. Teď se ještě podíváme k nám.
4: V několika vodních nádržích v Moravskoslezském kraji hygienici při pravidelných odběrech vzorků vody zaznamenali její zhoršenou mikrobiologickou kvalitu. Jde o rybníky v Edrovicích a Boužově na Bruntáhalsku a vodní nádrže Údolí Mladých v Bílovci na Novojičínsku a v Budišově nad Budišovkou na Opavsku. Důvodem jsou zřejmě nedávné srážky.
5: MPO Matrace, česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na mpo-matrace.cz.
4: Na Moravě a ve Slezsku je slunečno a tropy, bude jasno, během odpoledne přechodně místy polojasno, nejvyšší teploty 30 až 34 stupňů, v Beskrych a Jeseníkách pak až 28 stupňů Celsia.
0: Jirka Pelnář, Hit Radio.
6: 2 hodiny odpoledne, pátek, vysvědčení, začíná dovolená, prázdniny, to je nádhera, to je krásný. S tím se ale taky jako ruku v ruce pojí celkem zajímavá informace, kterou tady mám připravenou zase od našich odborníků do našeho pořadu Pravda nebo Bullshit. A je to dovolená a hádky. Jako zajímavý číslo. Dáme si tady jednu rozchodovou píseň, Gauthier a Kimbra, Somebody Did I Used to Know, a pak se do toho pustíme. Tak jsem zvědavý i na vaše názory. Jsme Hit Radio. No.

0: Dvě hodiny odpoledne s vámi Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A vždycky takhle ve dvě odpoledne probíráme zajímavá témata. Já se vždycky ptám na váš názor, protože na tom mě záleží úplně nejvíc a hlavně mě to taky zajímá, jsem trošku zvědavej. A dneska tady mám...
1: Vědci
0: tvrdí, že 31% lidí v Česku se pohádá na rodinné dovolené o letních prázdninách. Tyjo. 31%, úplně jako na rovinu, je na mě až dost vysoké číslo. Tak jak to máte vy? Co si o tom myslíte? 777-937-777 je číslo na WhatsApp do Hit Radia. A pojďme se teda o tom trošku pobavit. Máte vy dovolenou s dětma vždycky jako procházku růžovým sadem? A nebo už cítíte takový malej tlak, když sedáte do auta, pak je tam jedno blbý předjetí, jeden blbý klaxon a už najednou začínáte pokoukávat potom vedle a začínáte se tam hádat přes okýnko, pak se podíváte na druhou stranu, tam vidíte ten tón, nebo slyšíte ten tón, jakým se na vás dívá vaše partnerka, pánové, že jo, to je prostě vždycky, nedívej se na mě tímhle tónem, to známe úplně všichni. Tak... No, jak to je u vás doma? Dejte vědět, mají vědci pravdu? A nebo ne? Je 31% to reálné číslo? Díky. Dejte vědět. Takhle, dáme si dva hity a pak to probereme, ale už tady koukám na zprávy a tam, haha, jenom 30%, tak ty jsou úplně mimo. Tak uvidíme.

0: Shawn Mendes. Jako další letní hit do tropického pátečního odpoledne. Jsme Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A dneska řešíme téma, že...
1: Vědci
0: tvrdí, že 31% lidí v Česku se pohádá na rodinné dovolené. Je to tak? Je to možný? Je to reálný číslo? Tak Lenka z Jaroměře píše, ahoj, tak to mi přijde jak volené. Je to tak? Je to možný? Je to reálný číslo? Tak Lenka z Jaroměře píše, ahoj, tak to mi přijde jako opravdu hodně málo procent.

0: 31%. Já bych chtěla říct příhodu, my jsme jednou jeli na dovolenou z Chorvatska. No. Samozřejmě už tam byla při odjezdu taková trošku ponurá nálada. Takže samozřejmě podívej se doleva, nekoukej na mě tím tónem, přesně jak říkáš. Ale dojeli jsme do Vídně a nějak jsme prostě nebyli navigace, takže jsme někde zabočili blbě, zajeli jsme k benzíně a já říkám, běž se zeptat na tu benzínu, kudy se jede směr Praha. Ne, nejsem blbej prostě, tak jsme se tam samozřejmě motali půl hodiny. No, pak jsme se šli zeptat na tu benzínu, on šel na záchod, já jsem šla se zeptat kudy. Německy jsem neuměla, takže ani anglicky, pán mi to vysvětlil. Doleva, doprava, no samozřejmě jsme věděli, ale celou cestu z Vídně až vlastně na české hranice se mnou tenkrát partner nepromluvil. A přesně ten vražený pohled v momentě, kdy on se podíval doprava ze své pozice, takže jsem si říkala, že kdyby ten pohled měl nože v sobě, tak už jsem probodnutá tisíckrát. Tak čau.
1: Moc děkuju za tuhle hlasovku. Dámy, tohle si zapamatujte, teď jste slyšeli skutečný životní návod, jak se to nedělá. Jo, takhle prostě ne. Nikdy po nás nemůžete chtít, aby jsme se my, chlapi, šli zeptat na cestu. Když už se rozhodneme, tak to uděláme sami. Uděláme to tak, aby byste to neviděli. Ale nemůžete nám říct, prosím, nikdy. Běž se zeptat, oni ti poradí. To je taková školácká chyba. Tak, ale máme v tom jasno. Super. No, doufám, že alespoň jednu zprávu objevím, že to je u vás doma naprosto v pohodě. Že máte ty rodinný dovolený v klidu, že se nerozhádáte. Tady mám jednu. Hele, s rodinou dovolenou problém nemám. Jezdím na dovolenou sama. Manžel zůstává doma a já si to užívám s kamarádkama. Taky dobrý recept. 777-937-777 je číslo na WhatsApp. Pište mi i vaše další názory, po případě zkušenosti. Navíc za dnešní názor, tak já vám dám i lístky na zítra na One Republic, který budou v Praze. Dobrý, co? Jenom tak. Mírnix, týdnix. A když tak do té zprávy i napište, chci lístky, abych věděl, že máte zítra čas.

0: Zlepší si náladu.
1: Hit Radio Orion.
2: Duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: Poetika na Hit Rádiu, mám pocit, že tě ztrácím, za chviličku Purple Disco Machine.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A jdeme to rozseknout.
1: Vědci
0: tvrdí, že 31% lidí v Česku se pohádá na rodinné dovolené. Podle toho, co vy píšete na WhatsApp Hit Rádia s číslem 777937777, tak...
1: Vědci
0: bych řekl, že jsou úplně, ale úplně mimo. Jakože nás absolutně neznají, protože tohle je krásná zpráva, která sem přišla. Kdo se nepoštěkal na rodinný dovolený, jako by tam nebyl. To asi mluví úplně za všechno. A ještě tady mám od Hanky taky jednu dobrou radu. Takže pokud budete vyrážet dneska nebo už o víkendu na rodinnou dovolenou, tak Hanka píše, hele, když už na společnou dovču jedeme, poštěkáme se hned na začátku a pak je celý týden klid. Nádhera. Podívejte se na váš mobilní telefon, jestli vyhráváte lístky na One Republic, který budou zítra v Praze na letišti v Letňanech, tak to se dozvíte záhy, protože teď budu odesílat info s výherní zprávou. Tak když vám pípne, lístky jsou vaše. Ještě jednou díky za všechny zprávy, které jste poslali. A zase v pondělí, ve dvě, Pravda nebo bullshit, na Hit Rádiu.
2: Hledáte perfektní letní výlet pro celou rodinu? Pak navštivte Ski Areál Bílá v Beskydech, který žije i v létě. Připravena je naše moderní šestimístná lanovka, která vás vyveze i z koli a kočárky až na vrchol hory Zbojník. Na kolech si zajezdíte v bike parku a děti se vyřádí na našich stezkách a v megaparku plném zábavy.
3: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa,
4: Mirá,
5: Rybičky,
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů,
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa,
4: Harley,
5: Tomáš Klus,
4: Xindl X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do dnešní půlnoci na www.hrady.cz.
4: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
7: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Zpět

0: potřeby. Praktik papír. Pracovní pomůcky. Praktik papír. Příjemné prostředí. Praktik papír. Pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik papír. Praktik papír.cz. Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti.
1: Jdeme!
0: Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
2: Datart je zpátky. Právě jsme pro vás od čtvrtka znovu otevřeli naši prodejnu. Najdete nás v Třinci u Kauflandu. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Rychlártem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16. 6.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: Prosím vás, kdybyste hledali tátu roku?
2: Našli jste, jsem tady.
1: I takhle zněla dnešní snídaně.
2: Co pak teda ty rodiče dělají s těma dětma, když se z toho táboru vrátí?
1: No to je právě to.
3: Jsi říkal, pošli na tábor na 2 měsíce, nech bude klid.
2: Přesně. A ono to je teda na 2 týdny jenom. A tak existuje nějaký 2měsíční tábor, ne?
1: Určitě ne.
2: No určitě ne.
1: Určitě ne.
2: Tak pojede na 4, no.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Pět minut po půl třetí posloucháte Hit Radio, s váma Jirka Pelnář. Letí to jako blázen, už máme blíž dokonce i k Vánocům, k těm, který budou, než k těm, který už byli. To už se taky přehouplo, 24. června. Dneska skončil konec školního roku, takže škola už je taky pryč. Toto letí, a letí to tak moc, že dokonce dneska je to na den přesně 28 let, co skončil i legendární seriál Krok za krokem, na kterým jsme vyrůstali, Kouďák a samozřejmě jako ostatní, takže no jo, no, nedá se nic dělat. A letí to i mně, protože za chvíli tady bude 15. hodina a s 15. hodinou dorazí naše odpolední show, která pro vás i dneska bude mít plnou nádrž gratis.

0: 15 až 18, každé všední odpoledne, to je odpolední show. Kuba Ohnutek přeje krásný závěr pracovního týdne a v 15 hodin předám slovo kolegovi Michalovi, který vám až do 18 hodin bude vysílat živě z Poruby, z Ostravy, z festivalu v ulicích a moje maličkost vám věnuje za vaše dopravní info poukázku na pohonné hmoty za 2000.
1: Hit Radio Orion.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Ale Farben, baby goodbye, přesně to říkám i já. Mějte se krásně, přeju pohodový zbytek dnešního dne. Úplně se mi jako neusmažte, neupečte, neugrilujte přes víkend a v pondělí se na vás zase budu těšit ve 12 hodin, kdy si dáme pondělní srdcovky a budou to první prázdninové srdcovky roku 2026. No tak těším se na to moc. Kdyby náhodou vás napadlo něco v průběhu víkendu, co byste chtěli slyšet? Srdcovka, jo? Klidně mi můžete udělat jenom, já nevím, print screen, nebo screenshot, nebo poslat odkaz na YouTube, prostě cokoliv. A to na Instagram do soukromí zprávy, jsem tam jako Jirka Pelnář. A já to připravím. Já to připravím, ať si ty první prázdninové srdcovky fakt užijeme. Mějte se krásně, užijte si pátek, nedělejte si velkou hlavu z vysvědčení, pokud to nedopadlo, jak jste si vy jako rodiče představovali. Příští rok je taky rok. Tak si mějte. Užijte si to od 15 hodin s odpolední show Hit Rádia.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
3: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kinovýzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kinovýzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
4: Nastartujte motor!

0: zatleskaných veteránů až po nejnovější mašiny, které vám vyrazí dech. A pozor, v pátek 26. června to propukne naplno. Velký motosraz, našlapaný program a ta nejlepší motorkářská atmosféra. Nenechte si ujít akci roku. Breda Motoshow. Pořádají OC Breda a Motoscoot.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Když vybíráte maso pro rodinu, chcete mít jistotu, že víte, odkud je, že je čerstvé, kvalitní a že jste vybrali dobře. Proto v řeznictví Rabit nabízíme výhradně české maso z českých chovů. Maso, u kterého známe celý jeho původ. Z české farmy až na náš řeznický pult. Nyní v akci vepřová kýta bez kosti chlazená 1 kg za 99,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Planeo otevřelo z brusu novou prodejnu v Retail Parku Opava. Oslavte to s námi bezkonkurenčními zaváděcími cenami pro první zákazníky a dopravou zdarma. Akce platí do 6. července. Planeo.
9: Hit Radio.
10: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Orion.
11: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: zatížení je nárazové. Na trase z Olmíku na Šternberg u Dolan dejte pozor na roztrhanou pneumatiku, která se válí na silnici, jak opilý spací pytel. No a D48 na 65. kilometru ve směru Frýdek Místek dejte pozor na nepojízdné auto. Z dopravy všechno, no a co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Rozpalte grily a s chutí do řeznictví H plus H. Tam na vás čekají špekáčky, klobásy, marinovaná žebra, marinovaná masa, stejková masa, hamburgery a další speciality na grill. Vaše grilování začíná u nás na podnikových prodejnách řeznictví H plus H.
3: Zažijte noci plné hvězd. Letní Shakespeareovské slavnosti míří od 20. července do 10. srpna na Slezsko-Ostravský hrad. Komedie, dramata i herecké osobnosti, které znáte z televize i filmu. Vstupenky právě teď na shakespeareova.cz. Festival je podpořen městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan zmrzly na různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Orion.
10: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Rozsáhlý blackout v části Česka. V loňském červenci byl podle skupiny mezinárodních expertů souběh několika událostí. Výsledky šetření expertů jsou tak v souladu s loňským vyšetřováním českého provozovatele přenosové soustavy. Experti zároveň doporučili několik opatření. V Olomouckém kraji platí od dnešního poledne zákaz rozdělávání ohně v přírodě, pálení klestí nebo používání pyrotechniky. Vyplývá to z rozhodnutí o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, které dnes vydal hejtman Ladislav Okleštěk. Zákaz platí do odvolání. Minister školství Robert Plaga chce, aby rozpočet ministerstva školství v příštím roce meziročně vzrostl o desítky miliard korun. Řekl to dnes ve Velkém Ořechově na Zlínsku, kde předával vysvědčení. Letos pracuje ministerstvo školství podle rozpočtu s výdaji 284 miliard.
1: Fotbalový servis.
10: Letošní fotbalové mistrovství světa v Severní Americe překonalo 32 let starý rekord v návštěvnosti. Ten dosud držely Spojené státy americké, které turnaj v roce 94 hostily sami, zatímco letos ho pořádají společně s Kanadou a Mexikem. Zápasy dosud navštívilo více než 3 605 000 diváků. Vytvoření nového diváckého maxima, které se bude dál posouvat, není překvapením vzhledem k tomu, že se turnaj rozšířil z 32 na 48 zemí. Počet zápasů tím oproti předchozím šampionátům vzrostl ze 64 na 104.
11: MPO Matrace, česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na mpo-matrace.cz.
1: Počasí v pěti slovech.
0: Horko je i v Porubě.
1: Právě se přepojujeme do nejlepších míst Moravy a Slezska. Jsme tam, kde je dobře. S vámi a živě. Hit Radio Orion.
12: Je to přesně tak, jak říkáš, Kubo. Krásné odpoledne z rozpálené hlavní třídy v Ostravě Porubě. Tady už odstartoval letošní naprosto tropický festival v ulicích. A kromě toho, že tady už ten prostor ovládli baskeři a je tady i scéna s muzikou, kde potkáte druhou půlku naší odpolední show Evelínu, a u Alšova náměstí najdete naše festivalové studio, kde vás rádi uvidíme. Jo, a máme tady i skvělý osvěžovací tým Hit Radia Orion, takže vás rozhodně nenecháme rozpustit se v tom horku. Dorazte za námi, protože jestli máte ještě daleko do dovolené, tak tady zažijete až do sobotního večera na 100 Pro. Super program, skvělé jídlo, svěží drinky, prostě tady byste rozhodně neměli chybět. Tak krásný letní festivalový pátek.

0: Vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska.
1: Je to přesně tak, vysíláme aktuálně z hlavní třídy v Ostravě Porubě, kde už odstartoval festival v ulicích a naproti mě v našem festivalovém studiu už je Martin Kužel, který se stará o baskery a je s tímhle festivalem už od začátku. Martine, vítej, hezké odpoledne.
2: Děkuju, zdravím všechny posluchače.
1: Prosím tě, ty jsi, já jsem říkal, že máš na starosti baskery a pouliční umělce a my jsme si tady předtím povídali a říkal si, že hlavně ty zahraniční. Jak teda probíhá ten jejich výběr? Ty třeba zajedeš někam na dovolenou, tam uvidíš někoho na kolonádě vyhrávat a řekneš si, hele kámo, ty bys mi hodil do Poruby na festival.
2: Ale můžu říct, že kdysi v začátcích festivalu to tak klidně mohlo být. Dneska už to máme opravdu hvězdy baskerské světové, které potkáváme na konferencích. Aha. Po celém světě, podobně jako máme i teď jednu, co je Crossroads.
1: Jako jsou, existují konference baskerů, jo?
2: Konference z hudby, jo, z hudebního světa, tam jo? Se dokonce i ti baskeři nacházejí.
1: Jo. No, festival v ulicích je každopádně známý tím, že člověk narazí na vystoupení doslova na každém rohu. Na co by si posluchače pozval tento rok?
2: Tento rok, jako každý rok, toho máme spoustu. Máme tady spoustu akrobacie, máme tady fire show, ohnivé show, máme tady pro děti průvody, budou tady spousty bublinek, děti budou utíkat za bublinkami, máme tady loutky. Všechno to jsou umělci z celého světa. Loutky z Brazílie.
1: No, to, o té louce jsem slyšel, že tady má být nějaký jako drak.
2: To je pravda.
1: Víme kdy přesně?
2: Je to takové malé tajemství. Aha. Bude to během festivalu, bude tady chodit po celé hlavní třídě, jmenuje se Josephine. A jestli to už teda můžeme prozradit, to je to taková maličké tajemství, které jde vidět přes celou Porubu, protože je obří.
1: Fakt jako už je tady někde, jo? Jako jo, pěkně, takže teď, když někdo dorazí, tak už ho někde uvidí.
2: Přesně.
1: Perfektní. Prosím tě, basking je hodně o kontaktu s lidmi. Stalo se ti někdy, že publikum vytvořilo nějaký úplně nečekaný nebo řekněme dojemný moment?
2: Nečekaný nebo dojemný moment, těžko se mi tak vybírá jeden konkrétní, jako pro mě každé to představení je úplně jedinečné a hlavně co na tom baskingu ocenil nejvíc, že ti lidé se dostanou opravdu do těsného kontaktu, mnohdy dokonce účinkují v tom baskerském představení.
1: Mm-hmm. No. Ty jsi mi říkal, že vlastně přijede hodně baskerů ze zahraničí, v čem jsou podle tebe jiní než ti čeští, nebo je nakonec spojuje úplně stejná energie, jak to je?
2: Řekl bych, že jsou jako v mnohem jiní, protože přece jenom ty kultury nejsou úplně stejné. Často máme vystupující třeba z Latinské Ameriky a když se člověk na to loutkové představení opravdu zadívá, tak sám pozná, že to prostě není Čech a něco takového by v Porubě jen tak nezažil.
1: No a kdybys měl dát na závěr tip člověku, který jde na festival v ulicích úplně poprvé, co by rozhodně neměl minout, nebo jak si ten festival užít naplno. A teď můžeme přeskočit samozřejmě to, že klobouček, sluneční brýle a litry vody, protože to je fakt potřeba dneska.
2: Přesně tak, dneska to je potřeba. Musím poznamenat, že v Porubě máme krásné prostředí, kde se dá kdykoliv schovat pěkně do stínu, takže najít si pěkně stinné místečko u jedné z těch baskingových stagí, anebo klidně samozřejmě u hlavních, tam budou samé důležité a zajímavé věci. Ale jako hlavně přijít s dobrou náladou, nebát se a těšit se na všechny ty zákoutí toho festivalu, kde právě často najde člověk překvapivé.
1: Říká Martin Kužel, tak určitě doraste. My se na vás moc těšíme a v tuto chvíli posílám Miley Cyrus a před ní ještě One Republic. Dobré odpoledne.
0: Vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska. Hit Radio Orion. Hit.

0: festival v ulicích vrátíme, ale teď...
1: Jsme Hit Radio Orion a Moravu a Slezsko známe jako svoje boty.
0: Teďka samozřejmě děkuju, že v tom i dneska jedete na silnicích s námi a WhatsApp Hit Radio Orion s číslem 724-299-199 je k mání. Sem posíláte buď hlasovky nebo textovky z míst o tom, jak to tam takhle v páteční horké špičce vypadá. Ozvala se Michala. Budu citovat její vzkaz z našeho WhatsAppu, jenom si ho tady najdu. Tak, Míša, ahoj do rádia, jedu po D56, někde asi u 49. kilometru od Ostravy na Frýdek, místa, kde bydlím, stojí porouchaný autobus, tak bacha, opatrně, ať v něm taky neskončíte. Vaše věrná Míša, tak jo, Míšo, já samozřejmě děkuju. Možná právě ty si dneska odneseš za to, že jsi členkou naší dopravní hlídky, poukázku na pohonné hmoty za 2000. Losovačka proběhne plus minus za 2 hodiny.
2: A pro bezstarostnou jízdu s tvým vozem Škoda jsme tady my, Autodům Vrána z Havířova. Autorizovaný servis, karosárna, lakovna, Škoda Plus i prodej nových vozů.
3: Datart je zpátky. Právě jsme pro vás od čtvrtka znovu otevřeli naši prodejnu. Najdete nás v Třinci u Kauflandu. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
5: Potřebujete pracovat na zahradě, ale chcete mít klid a pohodu? Tak se stavte v prodejně BG Technik v Ostravě Vítkovicích a vyberte si špičkové akustroje Ego. Sekačky, křovinořezy, plotostřihy nebo třeba řetězové pily s výkonem stejným nebo vyšším než benzínové stroje. Ego Stroje Ostrava. Výstavní 123/11. Ego. Baterie se silou benzínu.
6: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
7: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
8: Karviná žije létem. Vychutnej si pohodu u Karvinského moře. Koncerty a festivaly pod širým nebem na lodičkách. Projdi se komnatami zámku Frištát. Nebo nasedni na kolo a kouzelné cyklostezky podél řeky Olše tě zavedou do Beskyd i do Polska. Objev léto v Karviné. Program najdeš na karvina.munipolis.cz.
9: Kolo? Ve vzduchu? Jo, slyšíte správně. Na stezce Valaška vás čeká jedinečná atrakce, co vám vezme dech. A pak ho zase vrátí. Přijďte zjistit, jestli zvládnete šlapat nad stromy. Skybike? Kolo trochu jinak.
10: Stezka Valaška.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
12: Všude zdejší, všude je fajn.
13: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a slez patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti.
14: Jdeme!
13: Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
15: Planeo otevřelo z brusu novou prodejnu v Retail Parku Opava. Oslavte to s námi bezkonkurenčními zaváděcími cenami pro první zákazníky a dopravou zdarma. Akce platí do 6. července. Planeo.
1: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska.
1: A tím nejlepším místem na Moravě a ve Slezsku je v tuto chvíli hlavní třída v Ostravě Porubě, kde už je v plném proudu festival v ulicích, tak pokud už máte po práci, tak za námi dorazte tady na festival, moc se na vás těšíme. Naproti mě už jsou z našeho proma Janča a Kuba a taky pavouk na mikrofonu, jo, což mě trošičku vyděsilo, ale zasáhli velmi rychle. Tak prosím vás, děti naše zlaté, vy tady máte dneska tu nejdůležitější funkci, tak co se tady děje?
2: No, jsme osvěžovací hlídka Hydrádia Orion, která korzuje tak nějak po celé ploše areálu festivalu.
1: To se nachodíte.
2: Takže se nachodíme, ano, ale zatím vydáme jenom samé úsměvy na tvářích. Je, konečně nás někdo
1: osvěžil. Já jsem to právě chtěl říct, že vy jste normálně dva generátory úsměvů tady, ano, široko dokola, jo, já to sleduju. Tak. Takže nejenom tady vedle našeho studia, ale máknete si, osvěžíte, dali jste si za úkol osvěžit většinu návštěvníků festivalu v ulicích.
2: Přesně tak, zatím tak? Nemáme klikatku, abychom si to cvakali a napočítali dneska aspoň tisícovku, ale ano.
1: Jo, tak počítejte, já vám držím pěstě, ať hlavně voda nikdy nedojde. A užívejte si ten festival. A vy samozřejmě dorazte tady za námi, k bazénu můžete i v neděli, protože tenhle festival není jenom o skvělých zážitcích, ale taky o muzice a skvělém jídle. Mluvíme tady o tom, že jsou tady umělci z celého světa a to též platí i o jídle. Vyzkoušejte třeba skvělý gyros, frappe, churros, wafle jsou tady. Designové řemeslné obchůdky a hlavně fakt totálně dovolenková atmosféra. Já tady mám i Sofii, jednu z návštěvnic festivalu v ulicích. Sofie, ahoj.
3: Ahoj, zdravím všechny.
1: Tak prosím tě, jak ty si to užíváš?
3: Tak, já se musím teda přiznat, že nejlepší stánek, co tady je zatím, jste vy, Hydrádio Orion, protože opravdu tady se osvěžíte. Konečně voda, každopádně spoustu jídla, pivo, panebože, kdo by nechtěl, že jo?
1: A co už jsi ochutnala, nějakou specialitku?
3: Dala jsem si gyros.
1: Jo,
3: musela
1: no, ten je výborný. Prosím tě, co z toho programu jsi vyhlédla? Na co rozhodně chceš zajít?
3: Já upřímně každý rok se moc nekoukám na ten program, ale čekám, co mě překvapí, kde mě to tak jako zachytí. Zatím jsem viděla super kluky tady tancovat, tak tam mě to každopádně jsem tam jako zamířila, viděla jsem nahé těla trošku do půl pasu, tak...
1: To jsi mohla vidět i tady u nás ve studiu, máme to ve storíčku.
3: Ty už jsi oblíkla, ale.
1: Já už jsem se oblíkal, no. Ale taky jsem se osvěžil, já jsem neodolal. Prosím tě, to, co jsi říkala, je pravda, myslím si, že tak si člověk užije festival v ulicích nejlépe, prostě jenom tím, že se nechá překvapovat.
3: Přesně tak.
1: A souhlasíš s tím, že to tady má takový dovolenkový vibe, že připadáš si tady taky jako na dovolené?
3: Určitě připadám a myslím si, že se opálíme tak, že nám to i v Egyptě budou závidět.
1: Tak si to utíkej užívat. Díky moc.
3: Díky.
1: A my pokračujeme. Hezké odpoledne.

0: z kamenného studia Hit Rádia Orion i po celé se opět vydáme za Michalem, který moderuje z festivalu v ulicích z Ostravy Poruby. No, tak jak je teďka v New Yorku, upřímně nevím, ani mi to moc nezajímá, ale tohle to teďka řeší hromada z nás, nebo nás z Moravy a Slezska. Takový ten pocit, že bydlíte v sauně, ale nechce se vám investovat do klimošky, že ano? A tak tady máme pár letních fíglů. Prosím vás, přes den nevětrat jako o život, jo? To je jako první doporučení, protože když je venku 37, nepouštíte se domů čerstvý vzduch, ale doslova horko vzdušnou troubu. To je klidné, jako úplně v pohodě srovnání. Odborníci radí větrat brzo ráno a večer, přes den zatáhnout žalusky a držet slunko za dveřma. A pomůže i ventilátor s miskou ledu nebo studené vody před ním a hlavně dneska odpoledne nebo zítra nepečte bábovku, nezapínejte troubu a nevařte guláš, který vaše rodina tak miluje a úplně jedno, jestli sekeďák nebo klasický hovězí. A v tomhle vedru totiž každý sporák tajně pracuje pro druhou stranu a pracovat bude. A to mi věřte. No, v neděli na teploměrech můžeme vidět i 41 stupňů, takže stejně v takovém horku asi ani na jídlo není žádná velká chuť. Takže hlavně píte, píte, píte, píte, píte, píte, píte.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Psychiatrická nemocnice v Opavě přijme všeobecné sestry, včetně absolventů se zájmem o psychiatrii. Vstřícné pracovní podmínky, 6 týdnů dovolené. Více na www.plnopava.cz.
1: Všechny nabídky najdete na Hitradio Orion.cz. Dopravní hlídka Hitradia Orion. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Moravy a Slezska? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 724

0: Nádrž. Jsme Hit Radio Orion, tvůj parťák na silnicích Moravy a Slezska.
1: A pro bezstarostnou jízdu s tvým vozem Škoda jsme tady my, Autodům Vrána z Havířova. Autorizovaný servis, karosárna, lakovna, Škoda Plus i prodej nových vozů.
2: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
0: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
7: Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
9: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Zajet na nákupy do Futura a přitom se podívat na nové elektromobily. Ano, v OC Futurum až do 28. června probíhá jedinečná elektrizující přehlídka elektromobility. A navíc, každý víkend si můžeš zdarma vyzkoušet elektromobil na vlastní kůži. Tak se přijď svést do Futura.
13: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
14: Když vybíráte maso pro rodinu, chcete mít jistotu, že víte, odkud je, že je čerstvé, kvalitní a že jste vybrali dobře. Proto v řeznictví Rabit nabízíme výhradně české maso z českých chovů. Maso, u kterého známe celý jeho původ. Z české farmy až na náš řeznický pult. Nyní v akci vepřová kýta bez kosti chlazená 1 kg za 99,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
15: Planeo otevřelo zbrusunovou prodejnu v Retail Parku Opava. Oslavte to s námi bezkonkurenčními zaváděcími cenami pro první zákazníky a dopravou zdarma. Akce platí do 6. července. Planeo.
16: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě. Vstupenky mizí rychle, tak kupujte na shakespeareova.cz. Festival je podpořen městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.
17: Výjimečné nemovitosti si zaslouží výjimečný servis. Realitní kancelář Svoboda & Williams nově v Ostravě na adrese Velká 1 v Nových Laubech. Více na svobodawilliams.com.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
0: Hit Radio Orion.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli

evidence psů. CEP. Ne CIP. CEP. No tak co to pro vás, páničky a paničky, bude znamenat? To se dozvíte ve zprávách od Davida Račujáka přesně v 16.00. Ode mě, od Kuby Ohnutka, třeba Adele nebo Imagine Dragons právě teď.

0: Imagine Dragons mají odehráno, nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska je tady. Opatrný buďte i na výjezdu z Karviné ve směnu na Ostravu u odbočky na Horní Suchou. Jsou v sobě čerstvě dvě auta. Místo by mělo být průjezdné bez nějakého většího odpoledního skrz špičku zdržení. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Zahrádka Dakota u Bělského lesa opět žije. Grilujeme, čepujeme a těšíme se na vás. Přijďte na jedno. Zahrádka Dakota u Bělského lesa.
2: Zapomeňte na nudu a naskočte na vlnu letního stylu. V obchodním centru Breda Weinstein Opava právě startují nejžhavější letní slevy. Ulovte si v Bredě luxusní módní kousky za naprosto bezkonkurenční ceny. A dáme vám ještě víc. V naší nově otevřené prodejně Half Price nakoupíte světové módní značky rovnou za polovinu. Vaše stylové léto začíná právě teď v Bredě. Více na ocbreda.cz.
1: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
3: Jenom hity. Hit Radio.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
3: On air.
8: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
9: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Kvůli teplému a suchému počasí varují meteorologové před nebezpečím vzniku a šířením požárů. Výstraha bude o víkendu platit na většině území Čech v Olomouckém a Jihomoravském kraji. Meteorologové o tom informovali v aktualizované výstraze. Od 1. července začne fungovat centrální evidence psů. Údaje do ní budou zapisovat veterináři nejpozději při nejbližším očkování proti vzteklině. Majitelé psů ale vyzývají, aby nechodili do hned po spuštění systému. Obávají se jejich zahlcení. Lhůta na zápis jsou 3 roky. V několika vodních nádržích v Moravskoslezském kraji hygienici při pravidelných odběrech vzorků vody zaznamenali její zhoršenou mikrobiologickou kvalitu. Jde o rybníky v Edrovicích a Bohušově na Bruntálsku a vodní nádrže Údolí Mladých v Bílovci, na Novojičínsku a v Bodišově nad Bodišovkou. No a usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání, přiblížit zákoníku práce má zákon, který dnes sněmovna schválila hlasy vládních poslanců. Koalice ANO, SPD a motoristů chce touto normou nahradit od letošního listopadu zákon o státní službě.
10: MPO Matrace, česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na mpo-matrace.cz.
0: Vlna veder nekončí, ba naopak, zítra se budem vařit v vlastní šťávě a to kvůli teplotám na Moravě a ve Slezsku při jasné až skoro jasné obloze. Uvidíme na teploměrech i 630, v Jeseníkách a Beskydech 28 až 32 stupňů Celsia. Pojďme do regionu. Novojičínsko 35, Třinecko 630, Ostravsko 35, stejně jako Opava a nejchladněji, v uvozovkách nejchladněji, 32 uvidíme na teploměrech na Bruntálsku. A jak to vypadá v Ostravě po rubě? No, jistě skvělé. Spousta míst, kde se můžete zašít do stínu, takže vyrazíme na festival v ulicích. Vyrazíme, je tam Michal.
3: Vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska.
11: Ano, jsem tady Kubo a koho to sem čerti nesou?
12: Kuba říkal, že se budeme smažit ve vlastních šťávách, tak prosím vás, ať ty vlastní šťávy jsou z něčeho zdravého, ať to není chlast, ať je to voda, maximálně ledové kafe.
11: No to bychom tady teď potřebovali, rádkyni, jak to jde na Alšáku, prosím tě?
12: Jo, jak to se ptáš mě jako moderátora, je to skvělé, já obdivuju všechny účinkující, všechny lidi, co opravdu před tím podiem stojí, jste skvělí, jako fakt hodně píte, mám o vás trochu.
11: Nezapomeňte se zastavit i k nám do festivalového studia, nebo na Alšáku Mávněta, až půjdete právě přes ten Alšák na Evelínu a hlavně jo. Si pak vemte nějaký slamáček, vějířek, nebo cokoliv, co vás aspoň na chvilku ochladí. Mimochodem před chvilkou tady nakoukli borci, co hrají na housle na chůdách.
12: Viděla jsem, šli kolem
11: mě taky. A málem sebou vzali i střechu našeho studia, jo. Takže i tohle zažijete na festivalu.
12: Miluji, jak chodí na těch chůdách a tvaří se, že nic, jako, že prostě já tady nechodím na 3 metrový chůdách, jo, v pohodě.
11: Doraste, těšíme se.
12: Ahoj.

0: vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska.
1: Joe and the Beginning na Hit Radio Orion na cestu z práce a doufám, že ta cesta povede na festival v ulicích do Ostravy Porubě na hlavní třídu, kde už je to všechno v plném proudu. Teplota samozřejmě, ta je tropická, ale máme přislíbeno, že by se tady měli objevit hasiči a trošku nás tady by mohli schladit. Mimochodem, součástí festivalu v ulicích není jenom program pro návštěvníky, ale taky mezinárodní hudební konference. Co si pod tím máme vlastně představit, to už nám řekne Gabriela Říhánková, kterou mám teď v našem festivalovém studiu.
2: Hezký den přeju. Mezinárodní hudební konference Czech Music Crossroads se koná tradičně po boku festivalu v ulicích. Aha. A je to akce určená nejenom pro hudební profesionály z celého světa, které tady máme, jsou to naši delegáti, vážení, ale také pro veřejnost. Málo kdo ví, že i tahle ta část festivalu je určená veřejnosti.
1: Kde se vlastně koná, kdo se na tu slávu do Ostravy letos sjel?
2: Konference se koná v nedalekém hotelu, tady u hlavní třídy, to znamená vyloženě po boku festivalu v ulicích, jenom pár metrů doslova od něj. A máme tam zhruba 30 zahraničních delegátů a samozřejmě kapely, které částečně někteří z nich přivezli. Jsou to profesionálové z hudebního průmyslu, jsou to hudební manažeři, bukeři a organizátoři podobných hudebních festivalů, jako máme tady. To znamená, jsou to v podstatě kolegové z branže, kteří se navzájem na své akce zvou a navzájem se inspirují a během konference si také vyměňují z know-how a novinky z průmyslu,
1: jasně,
2: a tak dále.
1: A vy jste takový ten styčný důstojník toho všeho. Co vlastně taková péče obnáší? Je to spíše logistika nebo občas i role krizového manažera?
2: Je to obojí samozřejmě, občas je to role takového rodiče, ale to už bych trochu přeháněla. Jedná se o zhruba osmiměsíční práci s těmi delegáty, to znamená od jejich pozvání přes nákup letenek a další dopravu, ubytování a vyřizování nějakých požadavků až po zajištění hladkého průběhu jejich cesty a péče o ně v průběhu festivalu. V podstatě to funguje tak, že čím více se toho nabídne, tím více potřebují.
1: Když to děláte nějakou dobu, ano, tak máte nějakou historku z natáčení?
2: Historky z natáčení, těch je celá řada. Letos máme delegaci z jedné vzdálené země, konkrétně tedy z Japonska.
1: Která, to byl můj tip.
2: Ano, ano, která přivezla nejenom delegáty, ale také kapely, tři kapely, které se představí tady v rámci Crossroads a zároveň festivalu v ulici široké veřejnosti. A tato delegace je výborná v tom, že všichni účastníci s námi komunikují. Takže naše historky jsou sice spíše interní, ale jsou vesměs vtipné v tom, že ta komunikace je hodně, hodně náročná, řekněme.
1: To je takový střed kultur, že?
2: Je, ano. Někdy se jedná opravdu o střed kultur, kdy si nerozumíme jenom proto, že jsme z jiné části světa.
1: A je to tak, že Japonci si nepodávají ruce?
2: Podali nám ruku, protože nám bylo řečeno a doporučeno, že se máme chovat jako Evropané, že se nemáme snažit přizpůsobovat, protože bychom my působili směšně.
1: Aha. Jak vlastně reagují zahraniční hosté na Ostravu a na samotný ten festival? Překvapilo je něco?
2: Většinou každoročně reagují velmi pozitivně, přestože my to naše město vnímáme jako možná ne to úplně nejreprezentativnější na světě. Oni většinou bývají příjemně překvapeni. A nejenom hosté ze západu, kteří čekají možná polňačky a zjistí, že tady je normální civilizace, ale vesměs hosté z celého světa jsou překvapeni naší vřelostí a naší péčí, kterou jim tady poskytujeme a konec konců i těmi návštěvníky, protože festival v ulicích je přívětivý. Je rodinný, je milý a publikum má opravdu ten program zájem. Nikdo sem nechodí jenom proto, aby se ukázal před sousedy, ale má zájem o program a dokáže ho náležitě ocenit.
1: Teď možná překvapily i ty teploty, tak jenom stručně přijel někdo ze severu.
2: Tak jediný účastník naší konference ze severu, konkrétně z Dorotka, nedorazil. jakoby to tušil.
1: Ano, viděl předpověď v telefonu.
2: Přesně, přesně tak, ale máme tady hosty z Itálie, ze Španělska a i z Balkánu a i oni říkají, že je extrémní horko a je to proto, že jsme uprostřed Evropy a oni jsou zvyklí na trošku jiný mořský vánek.
1: O, tak máme tady břesinu, koupaliště, tak si můžou když tak odskočit. Říká Gabriela Říhánková, děkuju moc.
2: Děkuji,
1: tak užívejte si, užívat ten festival a utíkejte si teda užívat ten festival, ať si to všechno povede, jak má.
2: Děkujeme moc.
1: Dobré odpoledne.
0: Vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska. Hit Radio Orion.

0: Aha, aha, hlásí se vám Praha? Ne, ne. Tady je Morava, Slezsko, Rose a Bruno Mars, Vitu a Pace. Já jsem Kuba, děkuju, že v tom jedete s námi, ano.
1: Jsme Hit Radio Orion a Moravu a Slezsko známe jako svoje boty.
0: Pojďme se i takhle v 16.21 v rychlosti podívat na rozpálený asfalt, rozumíte, na silnice, o tom, jak to tam vypadá, nám na náš WhatsApp s číslem 724-299-199 dála vědět členka dopravní linky Lenka. Členka Lenka, to se nám to krásně rýmuje, ale teda Lenka na WhatsApp nenapsala úplně jako příjemnou zprávu, takže zcela vážně, jenom to tady překliknu, vážná autonehoda směr z Českého Těšína na Havířov za kruhovým objezdem, musíte to objet, autobusy ani auta nepouští. S pozdravem Lenka Valachová. Tak pokud máte také info nějaké té dopravní komplikaci, dejte nám o ní vědět, no a za hodinu si možná právě vy odnesete poukázku na pohonné hmoty za 2 litry. Teda ne na 2 litry, ale za 2000. WhatsApp Hit Radio Orion má číslo ještě jednou 724-299-199. No a za chvilku zpátky na festival v ulicích za Michalem.
2: A pro bezstarostnou jízdu s tvým vozem Škoda jsme tady my. Autodům Vrána z Havířova. Autorizovaný servis, karosárna, lakovna, Škoda Plus i prodej nových vozů.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
5: Rozpalte grily a s chutí do řeznictví H+H. Tam na vás čekají špekáčky, klobásy, marinovaná žebra, marinovaná masa, stejková masa, hamburgery a další speciality na grill. Vaše grilování začíná u nás na podnikových prodejnách řeznictví H+H.
6: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti. Jdeme! Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Pozor, velká slevová akce vtedy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
11: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
12: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
11: A dárek je váš, tak ušetřete
13: s... Náplně hned. Klikni!
14: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
13: Letní slavy právě odstartovaly!
14: Zažij léto naplno!
13: Když zábava,
14: tak Mironet!
13: Klikni dvakrát!
15: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
16: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Radiem. Hit Radio.

0: Vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska.
1: Festival v ulicích, hlavní třída Ostrava Poruba a Hit Radio Orion. Všem přejeme krásné odpoledne, 32 na teploměru, ale nám to vůbec nevadí, tady fičíme v plném proudu v našem studiu. Mám tady Majku a Lukyho, čau děcka.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Tak co škola, jak to dopadlo?
3: Dobrý.
2: Já mám jedna dvojka.
1: Z čeho, prosím tě?
2: Z matiky.
1: Matika, no, tak to se spraví, a i kdyby ne. A z těláku máte jedničku, ne, oba dva?
2: Jo, ano.
1: No,
2: ano.
1: Tak super. A už jste si to tady prošli?
2: Ano, ano.
1: A dobrý?
3: Jo, dobrý, hezký.
1: Překvapil vás někdo, nebo tady se ještě zdržíte a čekáte na nějaký bod programu?
2: Asi ty chudy, ty páni na chudách a hot chip challenge.
3: To bylo vtipný, jak jsi na těch chudách, to bylo zásadně vtipný.
1: Tak jo, jak to snášíte to vedro?
3: No, hrozný.
2: Ze začátku jsem nebyl zvyklý, ale už je to v pohodě.
1: Jsi zaklimatizoval, že? A máme tady ty osvěžovací hlídky, ty hodně pomáhají, že jo?
2: Ano.
3: Jo, ano.
1: Tak jo, tak děcka, utíkejte si užívat ten festival. Já se s váma pro tuto chvíli loučím a teď pojďte ke studiu našeho dalšího hosta, Filipa Zvěřinu, což je fotograf z opačného konce republiky, který jezdí fotit festival, protože ho má údajně rád. Filipe, tak co tě přimělo k tomu jezdit právě na festival v ulicích? Čím je pro tebe ten festiák výjimečný?
4: Je to pravda, festival mám rád, a nejenom festival, ale celou Ostravu, a baví mě ta atmosféra, která tady panuje, a ty kulisy, že to je festival nejenom pro lidi, kteří sem přišli za tím účelem, ale pro lidi, kteří se dívají z okna a děje se jim všechno to zajímavé před barákem.
1: A liší se ten festival jenom těma kulisama, nebo i těma lidma samotnýma?
4: Lidi jsou všude různý a tady jsou taky specifický, takže, ale myslím si, že si to vyloženě užívají. Dneska je velikánský horko, ale nikomu to moc nebrání v tom, aby se dobře bavil.
1: My jsme neřekli vlastně, z jakého koutu republiky ty seš.
4: Já to sám nejsem schopen úplně říct, ale pocházím z Vysočiny a působím na Vysočině a
1: no,
4: v Praze, takže...
1: To není jako druhý konec republiky,
4: no.
1: Ne? To
4: tak a ona prostě vůbec, ta velikost republiky není zase tak.
1: A to jsme sousedi, to nic, prosím tě.
4: Ale tak já zaspůjdu.
1: ne, zůstaň. Když se díváš na ten festival přes hledáček toho foťáku, co se podle tebe nejlépe fotí? Na co se zaměřit? Na emoce, na to dění, na ty kulisy, jak jsi říkal, anebo tu atmosféru celkově?
4: Já si myslím, že na festivalu to je jednodušší práce pro fotografa zaměřit se na ty emoce, protože lidi jsou přirozený, lidi nic nepředstírají a prostě dobře se baví, užívají si muziku, užívají si kulturu, takže to mě na tom baví vždycky nejvíc, a pokud bych měl vybírat, tak nejlepší jsou děti, protože ty jsou přirozený vždycky a vymýšlejí blbosti. A...
1: Takže jsi je tady vyfotil před chvilkou.
4: No jasně, i je u mikrofonu.
1: A prosím tě, je to těžké v dnešní době ještě sebou tahat zrcadlovku, není lepší ten mobil?
4: Já sám bych byl rád, kdybych mohl dneska fotit jenom na mobil, protože bych nemusel sebou tahat všecko vybavení na rameni, ale zrcadlovka nebo bezzrcadlovka, řekněme, má prostě svoje výhody, ale každý vybavení má nějaký plusy, minusy a je potřeba umět s tím pracovat, a když se to umí, tak to jde.
1: Škoda, že ty obrázky teď přes to rádio nemůžeme poslat, ale máš ty nějakou speciální fotku anebo moment z těch předchozích ročníků, na který dodnes vzpomínáš a říkáš si, přesně kvůli tomu jsem tam jel?
4: Vyloženě konkrétní fotografii nemám, byť mě baví ty přirozený lidský momenty, než ta konkrétní kultura, to umění je vždycky, je radost ho pozorovat, ale je to zase trošku jednodušší, protože to je hezky nasvícený, je to prostě dokonalý, dobře naplánovaný, takže spíš lidi, jak brouzdají ulicema a dobře se baví, tak to je fajn, ale zároveň sem jezdím i kvůli tomu, že sám obohatím svůj vlastní playlist, a připomnělo se mi třeba před 2 roky tu byly Botticelli Baby a ta atmosféra byla úplně dokonalá, co se nedá přenést přes sluchátka, a to se fotilo opravdu, to byla jedna báseň.
1: Ale Filipe, kdyby si měl posluchače nalákat ne jedinou fotkou, ale jedinou větou, proč by letos na festival v ulicích měli vyrazit, co bys jim řekl?
4: Já si myslím, že je to rozhodně větší zábava, než sedět doma, že se na takový zážitek bude dlouho vzpomínat. A pokud mě tady někde odchytnou v rámci hlavní třídy, tak já jim moc rád udělám fotografii na památku, takže můžou koukat po 2metrovém člověku s fotoaparátem. A...
1: Paráda. Tak jo, budeme se těšit. My už tady zálibně oba dva šilháme, protože tady přijela cisterna, která rozprašuje fakt jako frešovní vodu. Tak jdem se okoupat, ne? Trošku. Jdem se schladit.
4: Tak pojďme.
1: Tak jo, pěkné odpoledne přejeme.

0: dorazit, tak rozhodně zvu do Trojhalí Karolina, protože tady v sobotu a v neděli mezi 10. a 17. si můžete užít s celou rodinkou rytířské souboje, cosplay, gaming, workshopy, autogramiádu a bohatý dětský program. Přátelé, to je největší severomoravský festival fantastiky a popkultury. Tak ještě jednou, zítra fantastická Ostrava.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Teď něco, co v Nové Karolině jen tak nepřehlédnete. V Ostravě se rozjela výstava Hrdinové naš rod. Není to žádný recyklační chaos, ale pořádná jízda filmových legend. Batman, Spider-Man, Groot, Vetřelec nebo Wednesday. Všichni z kovového šrotu a všichni pěkně naživo přímo ve foru Nová Karolina. Úchvatná výstava je v celé Karolině až do 28. června, tak neváhejte a nenechejte si tuhle unikátní podívanou ujít. Hrdinové naš rod ve foru Nová Karolina.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.
3: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
4: Datart je zpátky. Právě jsme pro vás od čtvrtka znovu otevřeli naši prodejnu. Najdete nás v Třinci u Kauflandu. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Elvin. Nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
6: Zajet na nákupy do Futura a přitom se podívat na nové elektromobily.
7: Ano, v OC Futurum až do 28. června probíhá jedinečná elektrizující přehlídka elektromobility. A navíc, každý víkend si můžeš zdarma vyzkoušet elektromobil na vlastní kůži. Tak se přijď svézt do Futura.
8: Obchodní centrum Futurum Ostrava.

0: potřeby. Praktik Papír. Pracovní pomůcky. Praktik Papír. Příjemné prostředí. Praktik Papír. Pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy. Váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší,
2: všude je fajn. Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kinovýzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kinovýzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Mirá.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Tomáš Klus.
3: Xindl X.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do dnešní půlnoci na www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
7: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
8: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
7: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
8: Když repráky, tak Mironet.
7: Klikni dvakrát.
9: Hit Radio Orion.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Fuck it, I don't want you back. No, každopádně nemění nic na tom, že nás Imon teď v 16.51 díky Hitrádiu Orion poslal do patřičných míst. Imon, neboj, my ti to vrátíme. A taky už teďka vy z Moravy a Slezska počítáte minuty, hodiny, možná dny, kdy vyrazíte do Chorvatska a těšíte se, až smočíte nohy v Jadranu. Tak v tom případě tu mám jednu přátelskou radu a tou je spěchejte pomalu, jo. Jeden český šofér totiž po chorvatské dálnici letěl rychlostí 253 km za hodinu. Tak to už totiž není cesta k moři, to je skoro pokus předet vlastní dovolenou, že jo. No, Chorvaté nelenili, neváhali, vystavili mu za to suvenýr v podobě mastné pokuty a zákazu řízení. Takže až, dámy a pánové, opravdu vyrazíte na jih, pamatujte, že moře vám neuteče ani neodplave a při 253 stejně nestihnete ocenit výhled, že jo. Teď ale oceníte můj další výběr, alespoň doufám.

0: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska je připraven na Hit Radio Orion. Na Vsetíně ve Smetanově ulici u křižovatky s Žirotínovou srazilo před pár minutami chodce. Na místě jsou záchranné složky a doprava, která tu zpomaluje. Zdržíte se. Stejně jako v Ostravě v ulici Zdeňka Chalabaly tady skončilo auto v nákladňáku. No a na výjezdu z Karviné ve směru na Ostravu, to už od nás víte, u odbočky na Horní Suchou bourala dvě auta. S opatrností by mělo být místo kolize průjezdné. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Procestovat Evropu za jedno odpoledne? Ano! Shopland Ostrava vás zve v pátek 26. června od 12 do 18 hodin na zahájení

0: Kluci, pozor! Za vysvědčení získáte v pátek zdarma popcorn nebo cukrovou vatu. Těšte se i na soutěže a skvělé odměny. Shopland Ostrava.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Orion.
3: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. V příštích horkých dnech by lidé měli přes poledne omezit pohyb venku i na přímém slunci. Nutné je pravidelně pít i bez pocitu žízně. Desatero základních zásad ve vedru sestavilo ministerstvo zdravotnictví. Náročnější práci nebo sport je třeba přesunout do ranních nebo večerních hodin. Dopravní podnik Ostrava zahajuje instalaci prvních elektronických jízdních řádů. V krajském městě jich bude rozmístěno 200, především na tramvajových zastávkách. Cestujícím budou ukazovat nejen celodenní jízdní řády, ale i aktuální odjezdy a zprávy o mimořádných událostech v MHD. 12 členských zemí Evropské unie v čele s Českou republikou naléhá na Evropskou komisi, aby nejméně o 3 roky odložila klíčová ustanovení nové normy o snižování emisí metanu. Státy to zdůvodňují obavami o energetickou bezpečnost Evropy v době geopolitické nestability. No a po útočníkovi Patriku Šikovi ukončil po vypadnutí českých fotbalistů už po skupinové fázi na mistrovství světa reprezentační kariéru i zadák Tomáš Holeš. 33-letý defenzivní univerzál a jeden z kapitánů pražské Slávie se rozhodl už před šampionátem.
4: MPO Matrace, česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na mpo-matrace.cz.
5: Taky zítra se na Moravě a ve Slezsku opravdu budeme potit skrz ty teploty. 33 až 36 stupňů uvidíme na teploměrech. V Jeseníkách a Beskydech bude o něco málo, malinko chladněji. Na vašich turách naměříte 28 až 32 stupňů a to sice při jasné nebo skoro jasné obloze. Před námi je v playlistu Pharrell Williams se svým Happy, no a Happy je to určitě taky na Alšáku v Ostravě Porubě, kde je naše mobilní studio a v něm Michal.
1: Vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska.
6: Jasně, že je to tady Happy. Jestli se chcete dneska po práci cítit jako na dovolené, určitě naberte směr Ostrava Poruba na hlavní třídu na festival v ulicích. Zrovna teď křižuje obrovský drak, který ale vůbec nevypadá děsivě. Za jeho kniplem jsou umělci a z nosu mu dokonce uniká pára. Jo? Vypadá to hodně dobře. Koukněte třeba na můj Instagram michal.pistola. Snažil jsem se to natočit, ale naživo je to rozhodně nejlepší. Tak přijďte a nechte se třeba osvěžit z hasičských stříkaček, které tady jezdí a dělají nám ten tropický den snesitelnější. Já mám na stole další frappe a čekám na vás. Krásné odpoledne, teď jak už si Kubo říkal, s Pharrellem Williamsem.
5: Ještě jedna věc, jestli mě slyšíš.
6: Slyším.
5: Víš, jak se jmenuje ten dlouhý drak?
6: Já jsem to jméno zapomněl, já vím, že to tady padlo.
5: Tak si rychle vzpomeň.
6: No, je Sebastian nebo Jonathan nebo nějak tak.
5: Prosím tě, Sebastian je zpěvák, že jo?
6: No.
5: No. Pak říkal co?
6: Jonathan, to je syn Miraje.
5: To je syn Miraje, ano. Ale ten drak se jmenuje Josefína.
6: Ježíš, kdy to je kousek, když jsem byl jenom těsně vedle, ne?
5: No, skoro se strefil, ale je tam horko, já tě to uznám a odpouštím.
6: Prosím tě, díky.
5: Pěkné odpouštění.

0: Vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska.
1: A tím nejlepším místem je momentálně hlavní třída v Ostravě Porubě. Vysíláme z festivalu v ulicích a naše odpolední dvojka už je tady kompletní. Se mnou opět Evelína. Tak co, jak se ti moderuje v tom horku?
2: Skvěle, nejvíc se mi líbil ten hasičák před chvilkou, co tady stříkal.
1: Já jsem si všiml, že
2: já
1: jsi tam zapomněla.
2: Já a 300 dětí jsme si to moc užili.
1: 333 stříkaček.
2: Jako nastříkej na zem vodu, vyrob kaluže. A to je nejlepší dětský program, co můžeš mít.
1: Jenom, že se teď tady mihnul okolo nás Jirka Krhu, tak i takové...
2: Já se nechám vyměnit, jo?
1: ...celebrity tady... Ne, zůstaň, potkáte. A prosím tě, řekni mi ještě, jestli to tady mám lepší já nebo ty.
2: Rozhodně to mám lepší já. A vy to rozhodně nejlepší máte pod podium, tak tam za námi přijďte.
1: Tak běž, na chvilku prý,
2: bude nějakej ten
1: užít.
2: Cirkus.
1: Evelína, a teď už mám naproti sobě paní starostku Ostravy Poruby, Lucii Baránkovou-Vilamovou. Krásné odpoledne, když tak si vemte sluchátka, ať se slyšíme.
3: Krásné odpoledne všem.
1: Paní starostko, Poruba se dneska změnila trošku na Havaj. Necháme si to tak, nebo by to chtělo změnu?
3: A trošku méně stupňů. Já jsem právě před chviličkou tady řešila kropící vozy, které se staly asi největší atrakcí tady vůbec.
1: Stále.
3: Všichni si to vlastně užívají, protože tady vidí poprvé, že se něco takového úžasného děje. No, je trošku vedro, no, ale tak co s tím? My jsme si dneska řekli, že si toho nebudeme všímat.
1: A my jsme si hlavně řekli, že by bylo dobré vyrazit na festival v ulicích v plavkách.
3: Přesně tak, doporučujeme.
1: Ano, takový ten starter pack, klobouček, větráček, plavky, sluneční brýle a takhle si ten festival v ulicích nejlépe užijete. Paní starostko, když vyjdete dneska po hlavní třídě, co vás nejvíce těší?
3: Mě těší, že do Poruby zavítají opravdu davy lidí a že v té krásné kulise té Sorely to prostě Porubě neskutečně sluší. Já musím říct, že i okolní obce a města nám závidí té krásnou akci, kterou tady máme, a ty fotky vždycky fakt oběhnou doslova celý svět. Sekne to Porubě, protože tady paralelně je také festival Crossroads a tady vlastně přijíždí všichni možní vystupující z celého světa a oni si potom myslí, že to tak tady máme pořád.
1: No tak to je dobře, ať si to myslí, to je v pořádku. Festival v ulicích přivádí do Poruby taky tisíce návštěvníků. Co to vlastně znamená pro místní podnikatele i pro samotnou Porubu?
3: Tak samozřejmě místní podnikatelé se tomu většinou chtějí přizpůsobit na hlavní třídě, protože mají plné zahrádky, mají plné restaurace v době, kdy ten festival je. Já si tady pamatuju, že vždycky, když si dávám zmrzku, tak mi ti místní říkají, hle, to je super, dělejte to tady častěji, protože ta třída, ta hlavní třída fakt jako ožije. Nejenom, že ona v poslední době ožila i sama o sobě, i když tady festival není, ale když je tady festival, tak fakt jako to stojí za to a má to ty pořádné grády. Takže jestli ještě nevíte, co s víkendem, tak já si myslím, že trošku tepla vás jako nemůže nějak zvlášť ohrozit. Doražte aspoň na chviličku, protože to bude fakt stát za to ty dva dny.
1: Ale jste tady ještě nakousla zmrzlinu, co jsem to slyšel? Vy budete zítra točit zmrzku, nebo...
3: Ano, přesně tak, protože to bude fakt stát za to ty dva dny.
1: Ale jste tady ještě nakousla zmrzlinu, co jsem to slyšel? Vy budete zítra točit zmrzku, nebo...
3: Ano, přesně tak, speciálně bych vás chtěla...

0: ve společnosti Hit Radia Orion, Lost Frequencies a Colm Scott. Where are you now? A my jdeme na silnice.
1: Jsme Hit Radio Orion a Moravu a Slezsko známe jako svoje boty.
0: Teďka jak na nic mi vypadl WhatsApp, takže já se přihlásím, tak ať vidím. Wow, tady je zpráv. No tak pojďme si dát určitě teď v 17 hodin a 20 minut ideální dobu, kdy se podíváme na to, jak to vypadá na silnicích Moravy a Slezska, protože v dopravní hlídce je taky Radek, který nám na WhatsApp s číslem 724-299-199 napsal. Ahoj Kubo, dneska při cestě z práce v té Výhni jsem čekal, že se mě už nic nemůže stát, že mě už nemůže nic překvapit, ale nestalo se tak. Na křižovatce u Futura v Ostravě kolona jak blázen a přitom nikde nic nebylo. Asi v tom vedru řidiči jezdili krokem, protože už měli zavařené mozky. Měj se fajn a cestě zdar, Radek z Ostravy. Tak Radku, děkuju za informaci, hodně čerstvou a tramterdá tím, že jsi se ozval, získáváš od nás 2000 korun na pohonné hmoty. Osobně si myslím, že taková finanční injekce na startu prázdnin určitě bodne. Tak ještě jednou velká gratulace, no a za chvilku se s tebou spojím, tak prosím v tom autě za volantem, kde se nacházíš, doufám, že máš handsfree, ber cizí čísla.
2: A pro bezstarostnou jízdu s tvým vozem Škoda jsme tady my, Autodům Vrána z Havířova. Autorizovaný servis, karosárna, lakovna, Škoda Plus i prodej nových vozů.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
3: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství.

0: více na dr-automobiles.cz.
1: CineStar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od CineStaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
2: Nastartujte motor!

0: vypne naplno. Velký motosraz, našlapaný program a ta nejlepší motorkářská atmosféra. Nenechte si ujít akci roku. Breda Motoshow. Pořádají OC Breda a Motoscoot.
1: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
2: Buongiorno, italské dny v prospánku. Pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrány.cz. Prostě pohoda.
4: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti. Jdeme! Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.

0: více na skautská.cz.
1: Zažijte noci plné hvězd. Letní Shakespeareovské slavnosti míří od 20. července do 10. srpna na Slezsko-Ostravský hrad. Komedie, dramata i herecké osobnosti, které znáte z televize i filmu. Vstupenky právě teď na shakespeareova.cz. Festival je podpořen městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.
2: Nechte se vtáhnout do historie Dolních Vítkovic. Komentované prohlídky národní kulturní památky probíhají každý den. Okruhy a časy, včetně návštěvy Bolt Tower a Bolt Café, najdete na dolnivítkovice.cz. Těšíme se na vás každý den. www.dolnivítkovice.cz.
3: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
4: Prosím vás, kdybyste hledali tátu roku?
5: Našli jste, jsem tady.
4: I takhle zněla dnešní snídaně.
5: Co pak teda ty rodiče dělají s těma dětma, když se z toho táboru vrátí?
4: No to je právě to.
6: Jsi říkal, pošli na tábor na 2 měsíce, jak bude klid.
5: Přesně. A ono to je teda na 2 týdny, no. A tak existuje nějaký 2měsíční tábor,
4: ne? Určitě ne.
5: No určitě ne.
4: Určitě ne.
5: Tak pojede na 4, no.
3: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmínou.

0: vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska.
1: Za minutu půl šesté dnes naposled se vám hlásíme z rozpálené hlavní třídy Ostravy Porubě z festivalu v ulicích. A já už mám naproti sobě Mílu Vozňákovou, která má na starost design zónu tady na festivalu. Dobré odpoledne, Mílo.
2: Krásné odpoledne.
1: Nebo ahoj, že to bude asi lepší.
2: Ahoj.
1: Prosím tě, design zóna už je takovou neodmyslitelnou částí festivalu v ulicích. Jak se za ty roky proměnila a co vlastně čeká ty návštěvníky letos?
2: Tak design zóna na festivalu v ulicích především mění svoje umístění. Už jsme byli na mnoha částech hlavní třídy, dříve tedy i v centru. Mění se nám prodejci, to je na tom asi to zábavné, ale mění se i návštěvníci samozřejmě. Co si udržujeme, je nějaký zajímavý standard a lokální tvorba.
1: Mm-hmm. Podle čeho si vlastně vybíráte ty designéry a tvůrce? Co vlastně musí mít ta jejich tvorba, aby se na ten festival dostali?
2: Prodejci by měli být především lokální a ta tvorba jejich by měla být hlavně autorská. To znamená, to, co uvidíte ve stáncích, je většinou tvorba přímo těch lidí, kteří tam naproti vás stojí
1: Original.
2: A kteří ty věci vyrábějí, přesně tak. Není to nějaký přeprodej, ale jsou to lidi, kteří tím žijou, které to baví a kteří chtějí ten kontakt s těmi návštěvníky.
1: Já pořád přirovnávám ten festival v ulicích k dovolené, protože na dovolené člověk taky korzuje, ochutnává, dává si drinky, užívá si tu atmosféru a sem tam v těch obchůdcích narazí na něco, co třeba doma neviděl. Je to tak určitě i tady v design zóně. Lidé si často odnášejí něco originálního, co byste letos doporučila rozhodně neminout.
2: Máme tady spoustu zajímavých tvůrců. Někteří jsou s námi už opakovaně, někteří jsou tady poprvé. Krásné šaty, hedvábí, originální šperky, ale máme tady i výrobky ze štělího medu například, nějakou kosmetiku, takže tohle bych určitě neminula, protože tihle prodejci často nemají svůj kamenný obchod a objevíte je právě na takových
1: akcích. A když to tak poslouchám, tak chlapi budou jenom peněženky a ženy si budou vybírat.
2: No, občas se to tak stává, ale máme tady určitě i věci pro pány, například nějaké hedvábné košile a tak dále, což je jako podle
1: mě. Už jsem se bál, že je to nevyvážené.
2: Zajímavá část.
1: Mílo, vy jste u festivalu, u té design zóny skoro od samého začátku. Na co jste za ty roky nejvíce pyšná? Co se povedlo?
2: Já jsem moc pyšná na to, že se design zóna stala pevnou součástí festivalu, že máme nejen teda tvůrce, kteří se rádi hlásí a kteří se vrací, ale že máme taky zákazníky, kteří se rádi vrací, že už prostě čekají, jak nás tady mohou osobně navštívit. Tak na to jsem fakt pyšná, že slyšíme, my jsme vás tady už viděli loni, tak to fakt máme rádi. No.
1: Tak ať se to povede i letos, ať jsou hlavně všichni ti návštěvníci spokojení a já jsem zvědavý, jestli tady na hlavní třídě uvidíme i nějaké originální, avantgardní kousky nebo nějaké odvážné, tak jo, tak navštivte design zónu, díky moc.
2: Děkuji moc.
1: A já se taky loučím a vy samozřejmě doroste na hlavní třídu dneska až do noci je program a samozřejmě taky zítra celé odpoledne a až do noci. Těšíme se.
0: Vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska. Hit Radio Orion.

0: motorové pily, sekery a také souboje, při kterých létají třísky na úplně všechny strany. Přesně takhle bude vypadat zítřek ve Frenštátě pod Radhoštěm, protože v amfiteátru na Horečkách se uskuteční mistrovství České republiky ve sportovním dřevorubectví Steel Timber Sports. Pojďme za programem. Ten odstartuje už v 10 do po, kategoriemi juniorů a žen. Od 2 od po pak nastoupí muži v těch nejatraktivnějších disciplínách. Tak přátelé, kamarádi, přijďte se podívat na jedinečnou podívanou plnou síly, rychlosti a samozřejmě čeho? Samozřejmě velkého adrenalínu. Zítřek, Frenštát pod Radhoštěm, Amfík na Horečkách. Tam to rozhodně bude žít. Stejně jako u nás na Hitrádiu Orion do 18 hodin díky Rianě a Kelvinu Harrisovi, který už brzy ovládne Dolní Vítkovice Ostravy.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Psychiatrická nemocnice v Opavě přijme všeobecné sestry, včetně absolventů se zájmem o psychiatrii. Vstřícné pracovní podmínky, 6 týdnů dovolené. Více na www.pnopava.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
7: Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
9: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
13: Taky nechcete končit léto větou?
14: To zase nějak uteklo, viď?
13: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
15: Mami, ten Superland byl boží.
16: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
17: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
18: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
19: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
20: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
19: Romantika.
20: Sportáky.
19: Zábava pro děti a mnohem víc.
20: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
21: Firma na zážitky.
22: CZ. Zahrádka Dakota u Bělského lesa opět žije. Grilujeme, čepujeme a těšíme se na vás. Přijďte na jedno. Zahrádka Dakota u Bělského lesa.
23: Největší výběr vozů Renault a Dacia na severní Moravě? Jedině v Bono Auto. Přijďte si pro svůj nový vůz ještě dnes. Najdete nás v Ostravě Porubě, Prýtku Místku a Novém Jičíně. Bono Auto, váš dealer značek Renault a Dacia. Skladové vozy i hned k odběru. Vůz Renault a Dacia od nás? To je Bono Auto.
24: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Opavě v Basketbalové ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90. Sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
0: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Orion.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
0: Hit Radio Orion.
7: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Fall. Užijte si tropický víkend, hlavně ho přežijte, hlavně píte, užijte si dnešní vysílání Hit Rádia Orion 80, 90 a hity Millennia hned po zprávách po 18. Já jsem Kuba Ohnutek a naslyšenou opět příště. Ahoj!

0: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na dálnici D35 na 293 a půltém kilometru směrem od Libníku nad Bečvou na Olomouc překáží porouchané vozidlo. No a na obchvatu Opavy ve směru na Ostravu na Kluhovém objezdu bourala dvě osobní auta. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti. Jdeme! Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
3: I'm Miley Cyrus.
4: Hey, it's Teddy Swims.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
3: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
5: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Jedeňková. Silničáři se na první víkend prázdnin připravili, posílili směny asistence i dispečerů v Národním dopravním informačním centru. Co přesně to znamená, vysvětlí mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
6: K dispozici budeme mít veškerou techniku a to i smluvní, to znamená, že i všechny odstavky budou ve stavu zvýšené pohotovosti. Samozřejmě, že jsme zrušili veškerou údržbu, která by vstupovala do provozu. Všem řidičům doporučuji získat aktuální dopravní informaci.
5: A to prostřednictvím navigace nebo zavolat na bezplatnou asistenční infolinku ředitelství silnic a dálnic. Podél železničního koridoru mezi Rajhradem a Hrušovany u Brna hoří na několika místech tráva. Kvůli tomu hasiči zastavili provoz a snaží se požáry uhasit. Na místě mají 15 jednotek. Pražští policisté dnes znovu pátrali po nebezpečné 35-leté ženě s nožem, kterou hledali už o den dříve. Poté, co ji ve čtvrtek nalezli a předali zdravotníkům, utekla z nemocnice. Policie po ní opět vyhlásila pátrání a prosila o pomoc i Pražany. Po 16. hodině pak ženu našli na nádraží v Benešově. Horké počasí zvyšuje podle zástupců pivovarů a obchodníků zájem o nealkoholická piva a ochucené pivní mixy s nižším obsahem alkoholu. A čím je tepleji, tím více se konzumenti přiklání ke slabším pivům, mimo jiné proto, že se bojí pít v horku alkohol. Nicméně objemově se nadále nejvíce prodává klasické pivo.
7: MPO Matrace, česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů, vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na mpo-matrace.cz.
5: Nejnižší teploty je 21 až 17 stupňů, lokálně mohou být na některých místech i nižší, slabý proměnlivý vítr. Zítra nás čeká slunečný a velmi teplý den. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů na severovýchodě. Mírnější a v 1000 metrech na horách kolem 30. Slabý proměnlivý vítr k tomu.
8: Krásný večer, s vámi Kateřina Pechová a taky krásný pátek, ačkoliv já to chápu, je vedro a už je to dlouhý, ale nebojte, už jenom přežijem tropický víkend a pak začne pršet, to je skvělá představa. Ty nejlepší hity, ty ale budou. To nejlepší z osmdesátek, devadesátek a milénia. A právě teď je tu Seal a Crazy.

ATB a Roberta Harrison, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný, i když další tropický večer. I jo, je tady stále to období, kdy vylezete ze sprchy, je vám vteřinu dobře a další vteřinu už jste spocený. Zajímá mě, jak se máte. Ještě stále zvládáte, případně klidně pošlete tipy, jak se s tím horkem vyrovnáváte. Jestli teda nějaký máte. Já třeba doma větrák, to je jasný. Používám hodně ledu, jo, to teda hodně. A taky si dávám pěkně vymrzlej, mokrý, studený ručníček za krk. Jo, protože mimochodem ideální je chladit se právě vzadu na krku, na zápěstích, což mě samotnou překvapilo, a kotníky, no, takže nohy do lavoru prostě. Schválně, napište 777-937-777, jak se s tímhle bedrem vyrovnáváte vy. A k tomu Bára Basiková.

0: Soul Sister, The Way to Your Heart. Posloucháte Hit Radio, to je skvělý song, co? Krásný večer, doufám, že žijete. Takhle, ptám se vás, jak nakládáte s tím horkem. A píše Iza, píše, dnes jsme museli po vysvědčení do akvaparku, protože v tom vedru se nedalo jít někam na výlet. To je logický, voda dobrý, že jo? No ale pozor, Iza taky píše, zapomněli jsme se namazat, takže jsme červení jak rajčata. Prosím vás, to je častá chyba, já ji třeba opakuju každý rok několikrát. Mažte se, nejen zevnitř, ale hlavně zvenka, protože to sluníčko má brutální sílu. V podstatě si tady teď užíváme opravdu takové to poctivé tropické počasí, jo, aspoň víme, jak to mají v těch tropičtějších oblastech, takže prosím vás, hodně pijte a hodně se mažte. Naprostej základ. No a když už se spálíte, tak se pak namažte bílým jogurtem. Jo, třeba, třeba. Další hity za chvíli, Depeche Mode, Enya nebo Alcazar.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít ve...

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: Kolo? Ve vzduchu? Jo, slyšíte správně. Na stezce Valaška vás čeká jedinečná atrakce, co vám vezme dech. A pak ho zase vrátí. Přijďte zjistit, jestli zvládnete šlapat nad stromy. Skybike? Kolo trochu jinak.
5: Stezka Valaška.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
8: Zajet na nákupy do Futura a přitom se podívat na nové elektromobily. Ano, v OC Futurum až do 28. června probíhá jedinečná elektrizující přehlídka elektromobility. A navíc

0: Každý víkend si můžeš zdarma vyzkoušet elektromobil na vlastní kůži. Tak se přijď svést do Futura.
1: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
2: Levněji už to nejde!
3: Nejnižší ceny v uhlí Morava. Hnědé uhlí do automatu jen za 599. Koks pod 700. Černý ekohrášek pod 650 korun. Uhlí Morava. Zásobte se včas a ušetřete tisíce. Další bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
4: Výjimečné nemovitosti si zaslouží výjimečný servis. Realitní kancelář Svoboda & Williams nově v Ostravě na adrese Velká 1 v Nových Laubech. Více na svobodawilliams.com.
5: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. Comfort@group.cz

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Hitrádio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Crying at the Discotheque, to jsou Alcazar, posloucháte Hit Radio. Krásný večer a ano, je to tu, školní rok skončil, učitelky a učitelé a všichni pracovníci ve školství udělali obrovské. No a naopak vám rodičům začíná to klasické období, kdy se snažíte zabavit a vymyslet plán pro svoje ratolesti, pro svoje miláčky, který aktuálně přichází z toho pevného režimu do naprostého šílenství. Minimálně těch prvních pár dní jim dejte, jo, takovou dobu hájení. Oni si chvilku užijou to, že můžou chodit později spát, jo, že nemusí sedět v lavici. No a normálně od půlky července už začněte zase připravovat na školu, jo, protože pak to utíká strašně rychle. Přejme jim to, ať si to užijou. V září jdou zpátky. To nejlepší z 80., 90. a milénia pro vás všechny, co jste zvládli školní rok a zvládnete i ty prázdniny. Právě teď Fancy a Flames of Love. Naprostá klasika.

úžasný Bryan Adams dohrává v éteru Hit Rádia. Krásný večer vám všem. Vlna veder pokračuje. Dokonce, když se podíváte na takový ty mapičky, jo, s předpověďma, tak už jim dochází barvičky. Protože nikdo moc nepředpokládal, že třeba tu 40 budeme trefovat nějak častěji. Každopádně ano, v neděli, respektive v pondělí večer by to mělo skončit, jo. Má pršet hodně. Já už jsem si dneska představovala tu situaci, že začne fakt pršet, ten vzduch se ochladí a já půjdu ven a budu třeba 4 hodiny v kuse jenom chodit venku v tom dešti, pravděpodobně nastydnu, jo, takže jestli se k tomu chystáte, jenom se připravte, že asi nastydnete, ale jenom si to představte, vzduch, který se dá dýchat. Skvělý, co? Tohle nám aspoň připomene, abychom si toho potom vážili. Za chvíli Nelly Furtado, taky Miloš Dodo Doležal nebo Kokrokomir.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Další bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Krásný večer, minuta po 19. hodině a další hity k vašemu fantastickému pátku, jo? Už za chvíli nás čeká legendární zpěvačka Tina Turner. Ale teď je čas pozvat mezi nás krále popu, Michaela Jacksona, koho jinýho, a jeho legendární song Beat It. Tak se to užijte v tom vedru opatrně, ale klidně se i trochu zahýbejte.

0: Bondovky mají prostě nejlepší soundtracky. Tina Turner a GoldenEye na Hit Radio. Krásný páteční večer, doufám, že jste se ještě neodpařili, případně nerozpustili. Můžeme si to zpestřit nějakou zajímavostí, protože pojďme si říct, že vědci po celém světě se občas zabývají i úplnýma ptákovinama, jo, doslova. Třeba zjišťovali to, jestli datla bolí hlava, jak mlátí, že jo, do stromu zobákem. Tak prosím vás, údajně za den zvládne datel 12 000 úderů. 12 000, to je dost, jo. A hlava ho ale nebolí, protože má mozek v nějaký kapalině kouzelný. To my nemáme v hlavě, to, co má on, prosím vás. Takže až dneska večer půjdete třeba od někať, jo, z baru, z hospody nebo tak, neže ho budete zkoušet překonat, jo. Nedělejte to. Další hity. Shania Twain, I'm gonna get you good.
1: Let's go.

0: 96 a Das Boot, posloucháte Hit Radio. Všichni se škvaříme ve vlastní šťávě. Mimochodem, já kvůli tomu hledám další a další tipy, jak si schladit domov. Jeden jsem našla. Uvidíme, poradím vám ho za chvíli, to budu vás chvilku napínat. Ale jestli to bude fungovat, tak je to skvělý, já to sama chci zkoušet. Potřebujete v podstatě jenom vodu, mrazák a jednu lahev. Jo? Uvidíme, vyzkoušíme. Za chvíli už třeba Rady Kirken, taky Cranberries nebo Dan Harrow.
1: Na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
2: Ostravě v ulici na Karolíně, na mostě před sjezdem na Frýdeckou.
1: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio Orion a Moravu a Slezko známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Orion.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít ve...

0: obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz

Rádio, když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem.

Reddy Kirke na černý brejle, posloucháte Hit Radio, krásný večer vám všem. Důležitá věc, našla jsem novej tip na to, jak si to doma ochladit. Jo. Je to hrozně jednoduchý, já to zkusím hned, jak přijdu domů. Vezměte si obyčejnou plastovou lahev, čím větší, tím lepší. Ze 4/5 ji naplňte vodou a strčte to do mrazáku. Budete muset hold asi počkat do rána, nebo prostě dokud z toho nebude kus ledu, jo. Jakmile z toho bude kus ledu, tak to vezmete. Ideálně pod to dejte nějakou misku, protože samozřejmě ta voda bude odpařovat, jo, a tak. No a dejte to na nějaký strategický místo v tom pokoji, který chcete ochladit. Jo, nevím, vedle postele si to můžete dát třeba na noční stolek. Nedávejte to na zem, páč to si budete chladit maximálně chodidla. Údajně by to mělo tu místnost ochladit třeba o 2-3 stupně. Není to jako žádný zázrak, ale lepší než nic. Jo, normálně plastovou lahev do 4/5 vodou naplnit do mrazáku a pak vystavit. Jako asi to není úplně designová záležitost, ale vyzkoušet to můžete. Já to dneska taky zkusím. Dáme si pak vědět, jestli to pomohlo. No a teď už je tu Paula Abdul.

0: Evelyn Thomas a High Energy na Hit Radio. Nevím, jestli vy máte taky high energy, obávám se, že u většiny lidí je to aktuálně spíš velmi low energy, ale to nevadí. Jo, hele, ještě dva dny říkám, pak už to bude zase o něco lepší, každopádně, co na energii funguje, to jsou ty nejlepší hity, to víme. No a my si tady vždycky takhle večer v rámci Hit Radia Classic dáváme to nejlepší, co 80, 90 a milénia. A to nás samozřejmě čeká i dál. Třeba vás tohle trochu schladí. Busta Rhymes a Mariah Carey, k tomu Eros Ramazzotti nebo Blondie. Už za chvilku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Taky nechcete končit léto větou?
4: To zase nějak uteklo, viď?
3: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
5: Mami, ten Superland byl boží.
6: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
7: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
8: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
9: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
10: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
11: Romantika.
10: Sportáky.
11: Zábava pro děti a mnohem víc.
10: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
12: Firma na zážitky. CZ.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16. 6.

0: snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Prosím vás, kdybyste hledali tátu roku?
2: Našli jste, jsem tady.
1: I takhle zněla dnešní snídaně.
2: Co pak teda ty rodiče dělají s těma dětma, když se z toho táboru vrátí?
1: No to je právě to.
3: Jsi říkal, pošli na tábor na 2 měsíce, jak bude klid.
2: Přesně. A ono to je teda na 2 týdny, no. A tak existuje nějaký 2měsíční tábor, ne?
1: Určitě ne.
2: No určitě ne.
1: Určitě ne.
2: Tak pojede na 4, no.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Levněji už to nejde.

Belinda Carlisle, posloucháte Hit Radio. A prosím vás, naprosto dokonalý příběh. Jo, jedna rodina ztratila psa, zaběhl se jim, v Mexiku se to stalo. No a samozřejmě jezdili, hledali, jo, už taková ta bezradnost šílená. No a najednou koukaj a byl live stream z oslav mexického týmu, který vyhrál zápas na šampionátu. No a na těch oslavách jejich pes v náručí cizího člověka, který s ním slavil, prostě woohoo! Aha, takže si tam dojeli, pejska si převzali a odvezli si ho domů. Jo, tak jako představte si to, uteče vám pes, vy máte strašlivý strach, jste z toho úplně hotový a váš pes mezi tím někde fandí s fotbalovýma fanouškama. Jo, normálně ten si užívá super mejdan a vy jste strachy bez sebe. Tak pozdravte svoje maslíčky, svoje pejsky a prosím vás, ať zůstanou doma. Jo, bronský beat právě teď.

Tohle jsou Erasure, posloucháte Hit Radio, krásný večer. Krom toho, že se všichni tak nějak snažíme přežít všechny ty skvělé teploty, které nám teď vládnou, tak si společně taky dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a jako upřímně, když si to řekneme, co tam bylo úplně nejlepší, to je asi jasné. Jako Queenie a třeba takovej David Bowie a třeba jako dohromady. Under Pressure, další song, který nás čeká za chvíli, k tomu Luzka Bílá nebo Nick Cave.

0: levnězčiny.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Levněji už to nejde!

0: další bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Zajet na nákupy do Futura a přitom se podívat na nové elektromobily. Ano, v OC Futurum až do 28. června probíhá jedinečná elektrizující přehlídka elektromobility. A navíc, každý víkend si můžeš zdarma vyzkoušet elektromobil na vlastní kůži. Tak se přijď svést do Futura.
2: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz

Kylie Minogue společně v éteru Hit Rádia. Krásný večer. A takhle, jo. Je vedro, je to dlouhý, je to nepříjemný, je to strašný. Ale vedro má i svoje výhody. Představte si to, jo. Nemusíte chodit do sauny. Pokud nechodíte do sauny, tak jasně blbý, ale dobře. Nutelu můžete pít brčkem. Vůbec není potřeba to mazat. Navíc třeba tuhý máslo. Vyndáte ho na linku a za 3 minutky je z toho prostě smetana. Jo, není problém. No navíc třeba nemusíte vůbec používat sporák, protože reálně stačí si dát pánvičku prostě na parapet třeba. Chvilinku počkat, jo, pak už dáte másličko, slaninku, vajíčko a snídaně je hotová. No a nepoužili jste vůbec žádný elektrický proud. Jo, jo, má to i svý výhody, tak buďme.

Joe Dolce a Shut Up Your Face. Posloucháte Hit Radio. Krásný večer, blíží se 9:00, já se s vámi pro dnešek budu loučit. Krásný víkend, prosím vás, dávejte na sebe pozor, čekají nás rekordní tropické teploty, takže hodně vody, jo, přikrývka hlavy, ideálně vlastně nevycházejte, pokud nemusíte. A když, tak do stínu nebo do vody, jo, dávejte na sebe pozor, hezký víkend, hezký zbytek toho pátku. No a za chvíli třeba Afromen, Snap nebo Kim Wilde. Tak se mějte hezky, ahoj.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete si.
2: Tisku levně CZ.
3: Náplně hned.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
5: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz

0: ratata, trička, ratata, ratata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bila, CZ.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
2: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.

0: Hit Radio Orion.
1: Zlepši si náladu.

0: ratatararata, trička ratatararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
1: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, k Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete s
4: tisku levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Hit Radio. It makes me feel.